0: Jako doma na rádiu Praha.
1: Jako doma na rádiu Praha.
0: YouTube.
1: Na Praze doma.

0: Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: kafera. Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: večeře s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích Manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
2: Teďka teda zkoušíme v Činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Viděl jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Kari Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavěná se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterýho jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, věta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načteno ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
1: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
2: No, to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
1: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
2: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede třikrát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba i to Satanský tango třeba 6 hodin to člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
1: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
2: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že neumím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakém tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
1: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
2: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na jamu, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu. Teda no. To si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí jako Instagram nebo tak. že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránskýho ze stupa Pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
1: Píšete ručně?
2: No, píšu.

0: na dřeň.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisuju nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
2: no,
1: se na něj podívá.
2: Takhle daleko to nemám. Mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v Činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uhelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci, to se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který jako by tady venku, a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmu, kde jste hrál, a natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Kamí, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Kamího, teda není to od Kamího, jsou to spisy úvahy Kamího, jmenuje se to Úvahy o terorismu, a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. On teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho.
2: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, ale spíš to nějakou analýzou nebo svou nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou prostě, tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity, a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako mi moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Kajčovi, kterým já jsem, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, a když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardovi, protože opravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
2: jo,
1: to tak?
2: Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažma v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem a ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju to JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou Lepkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet, no a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel, takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu, to bylo krásný.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve 2 letech a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takovej ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a, zas, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě brnklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: Jo, to je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? Mm-hmm. Jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze ségrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.

0: na dřeň.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky jste něco byl jako, ten zlej.
2: A ten zlej, no. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl tam ten, jo. Tak to mě docela bolí, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako, když ten tlak...
1: Jako je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, a ne tak jako kliše říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film, nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk zpozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí, nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuju, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono, no. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně roztočit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vyprávěte Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že byl ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem si vlastně, když jsme dělali seriál Addicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět, tak takhle jsem se viděl, no.
0: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
0: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
2: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no, ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice.

0: tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsí a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí a že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
1: No, ono záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Mm. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Mm. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko, prostě to, takže se tomu vyhýbám.
0: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
1: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně ho to napadá, to zvažuje, no ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
0: Že se to natolik zlepší.
1: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí. Že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
0: Tak ta dvojice nakonec má děti tři. A
1: no tak mu, paráda.
0: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo, máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech?
1: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt mimo to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanitce. Jo, ten čas tam jakoby není. A když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
0: jste někde jako úplně jinde?
1: Jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako se to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
0: Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
1: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, ale chápu, takovýho
0: jako euforie?
1: Takové. No, euforie, ale vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte a všem se omlouváte.
0: Starosti.
1: To si vlastně člověk ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka jako vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, někdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk jako omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobu komplic, že tady vůbec jsem. Jako a jsou z vlastní směs jako pocitu.
2: Jako doma na rádiu Praha.
3: Jako doma na rádiu Praha.
2: Adel. Na Praze doma.

0: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
1: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, i když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvat během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prej ruský do filmu, protože se tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přinese štěstí. A pak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
0: Opravdu.
1: No tak takhle to měl, jako on to, nevím, jestli to souviselo opravdu s tímhle tím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadě někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
0: No, ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
1: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo, já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má, on říkal, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě, no, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jakoby krátký, jakoby ty epileptický záchvaty, což tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, se pamatuju, prostě ten film je, ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
0: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
1: Mým největším snem, jako si plním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
0: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
1: Děkuji
0: vám za to, děkuji.
1: Já vám děkuji.
0: Mějte
1: za pozvání.
0: Se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně. Rádio Praha. Novinka.

0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Dua Lipa, Dance the Night, v 6 hodin na Rádiu Praha, před námi dnešní první zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková, hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Obyvatelé a zástupci pražských horních Počernic budou zítra projednávat výstavbu bazénu za 280 milionů korun. Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. Bulharsko poprvé v historii vyhrálo Eurovizi. Český zpěvák Žižka obsadil 16. místo. Bude polojasno až jasno, později oblačno a teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový bazén plánuje postavit radnice Prahy Horních Počernic. Nechala se zpracovat odbornou studii, podle které má vzniknout vnitřní i venkovní koupaliště. Součástí má být také úprava parku v přilehlé lokalitě Robotnice. Vedení městské části bude o projektu zítra od 18 hodin jednat s obyvateli, říká starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
2: Občané Horních Počernic dlouhodobě požadují výstavbu krytého bazénu. Předpokládané náklady na výstavbu jsou okolo 280 milionů korun.
0: Kdy by stavba bazénu mohla začít, zatím není jasné. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. ročníku výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví také Centrum studií genocid Terezíny, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Dnes se červeně rozsvítí budovy v některých českých městech při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS. Budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než předloni. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát.
3: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
0: Zájemci se můžou nechat otestovat zdarma a anonymně třeba dnes na běhu Fun Run, který pořádá spolek Prague Pride. Bulharsko ovládlo 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Zpěvačka Dara ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě.
4: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
5: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
4: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovenskem 2-3 v prodloužení a nenavázali na úvodní vítězství nad Dánskem. Slovensku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí. Dnes čekejte ráno polojasno nebo jasno během dne oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky a později večer se bude opět vyjasňovat, teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Doprava je v klídku, máme nedělní ráno, takže pohodička, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Minut po šesté startuje nedělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 17. května. Aneta a Pascal mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Damiano David, Thailand, Nile Rodgers a Talk to Me. Taky byla kej.
7: I love it.
6: Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: byl George Ezra, jeho Don't Matter Now ve 6:45 na Rádiu Praha. Připomínám, že až do pondělního poledne rozhodujete o tom, co budeme hrát v pondělí 18. května v 9 večer ve vinilu. Bude to Holly Humberstone a Cruel World nebo Dermot Kennedy The Weight of the Woods. Je to na vás.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete největší kostelní hodiny? Přece na kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech. Tenhle plečníkův skvost z 30. let minulého století má ciferník s průměrem víc než 7 metrů. Minutová ručička měří 4 metry. Ano, slyšíte dobře. Zajímavostí je fakt, že tyhle ohromné ručičky ukazující čas jsou taky obří a těžké a že jejich pohyb musí ovládat elektromotor. To proto, aby strhly mechanické součástky hodinového stroje. Hodiny jsou prosklené a samotný ciferník je vyskládaný z menších skleněných tabulí. Umíte si představit to čištění? Já teda ne. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude v Praze polojasno až jasno, během dne převážně oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky, později večer opět vyjasňování. Maxima dnes 16 až 18 stupňů, teď jsme na 5 stupních Celsia. A foukat bude slabý severozápadní vítr. Na silnicích relativně klid, kolony nikde nic a problémy, a taky to vypadá docela dobře, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dejte si viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: 21 Pilots a Stressed Out v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Zájemci o práci u policie, ale i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o dalším kariérním růstu, mohou navštívit náborové a kariérní centrum policie České republiky v ulici Na Perštýně v Praze. Přijít do něj mohou lidé, co se o policii jen zajímají, ačkoliv se policii v poslední době nábory daří. Do optimálního stavu přes 46 tisíc lidí stále chybí asi 5 tisíc příslušníků. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Policie od října do února eviduje v úseku 39 nehod, nikdo při nich nezemřel. Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství, nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů, hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Univerzitám se navíc nepodařilo udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty, školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že

0: Lidé chtějí po chat botech určit diagnózu nebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytovat nepřesné nebo smyšlené informace. Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Počasí by dnes mělo být nejprve jasné, později oblačné, k večeru se opět vyjasní a teploty dnes 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na silnicích? No, nedělně. A navíc nedělní ráno v 6.33. Prostě klídek. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
2: Po půl sedmé v raní Praze, ale farbna kido, baby goodbye. A bude Dermot Kennedy a Funeral.

0: Ve 7:15 na Rádiu Praha Renegade Ex Ambassadors a Renegades. No a Senior taxi v Novém Strašecí zdražilo kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Provoz je měsíčně dražší asi o 10 000 korun. Třeba cesta do Prahy stojí o 50 korun víc. Klienti ale službu dál využívají.
1: Když nemůžu mámu honem odvíst, no tak zavolám senior taxi. Přece kvůli zdražení něčeho nebudu jí doma nechávat bez doktora nebo bez ničeho. No.
2: Říká jeden z klientů senior taxi v Novém Strašecí Jan Šanda. Službu využívá také Alena Zemanová. Ani ta se zdražením problém nemá.
3: Senioři potřebují takovouto službu, takže lidi to, myslím, tak nevnímají, že se zdražují jiné komodity než tady ten taxík.
2: Oba jsou zároveň klienti takzvaného posezu. Senior taxi tak využívají i při cestě na společné akce, říká ředitelka domova seniorů Nové Strašecí Miluše Junová.
4: Zkrátka znamená pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jezdí sem proto, když se cítí třeba osamělí nebo potřebují společnost nějakých dalších lidí a nebo se chtějí ještě i ve svém věku nebo ve svém stavu vzdělávat.
2: Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 a do Prahy o 50 korun. Část ale za seniory platí město, říká nezávislý starosta Karel Filip.
5: Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty, v současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun.
2: Senior taxi má k dispozici 5 vozidel, za jejich tankování teď zaplatí provozovatel služby Bohumil Bureš kolem 50 tisíc korun za měsíc. To je zhruba o 10 tisíc více než na začátku letošního roku.
6: My jsme měli 6 let stejnou cenu a po těch 6 letech už to nešlo udržet, museli jsme zdražit.
2: Na zdražení senior taxi má podle Bureše vliv také třeba vyšší cena náhradních dílů pro automobily. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Český rozhlas.
0: Je neděle 17. května, v Praze bude nejprve polojasno až jasno, během dne převážně oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, později večer opět vyjasňování. Maxima 16 až 18 stupňů, stále jsme na 5 stupních a foukat bude slabý severozápadní vítr. Ještě se koukneme na silnice, ale ten pohled je docela povzbudivý, nic se neděje, tak šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v reklamách.

0: Selena Gomez in the Dark v 7 hodin na Rádiu Praha. Před námi samozřejmě další zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková. Přejeme vám hezké nedělní ráno.
1: Dobré ráno.

0: Potravinová banka pro Prahu a střední Čechy dostane od magistrátu hlavního města 2,5 milionu korun na provoz. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii, který upozorňuje na diskriminaci LGBT plus komunity. Venezuela vyhostila Madurova spojence do Spojených států. Dnes bude jasno, polojasno, později oblačno, teploty až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město podpoří Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj částkou 2,5 milionu korun. To je zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Díky této síti se pomoc cíleně dostává k lidem, kteří se octli v těžké životní situaci, například seniorům, samoživitelům, lidem bez domova nebo těm, kteří čelí náhlé sociální nouzi.
0: Dnes je Mezinárodní den proti homofobii, připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která v roce 1990 vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Cílem je tak upozornit na diskriminaci LGBT plus komunity. Součástí oslav je i charitativní běh Fun Run v pražské Stromovce, který letos po 15. pořádá Prague Pride, říká jeho mluvčí Bohdana Rambousková.
3: Jeho výtěžek jde právě na provoz různých činností Prague Pride, které jsou zaměřeny na skutečné zlepšování života queer lidí v České republice, a zároveň část výtěžku jde také České společnosti AIDS Pomoc na jejich provoz Domu světla.
0: Součástí programu je i bezplatné a anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C, které nabídne právě Česká společnost AIDS Pomoc. Venezuelská vláda vyhostila kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Saaba do Spojených států. Jde o spojence bývalého prezidenta Nicolase Madura. Saab byl před 6 lety ve Spojených státech obviněn z úplatkářství a uvězněn. V roce 2023 ho ale administrativa Joea Bidena propustila v rámci výměny vězňů. Jeho současné vydání podle agentury Reuters naznačuje, že by mohl poskytnout informace proti Madurovi. Češi prohráli se Slovenskem na hokejovém mistrovství světa. Outsiderovi podlehli 2-3 v prodloužení. Už před utkáním bylo jasné, že reprezentaci nedoplní gólman Anaheimu Lukáš Dostal. Mistr světa z Prahy po skončení sezony v NHL na šampionátu startovat chtěl, ale podle generálního manažera národního týmu Jiřího Šlegra je jeho účast ve Švýcarsku vyloučená.
4: Lukáš Dostal neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí.
5: Nikdy člověk neví, a že se to stát může kdykoliv, a dal bych to asi na rozebírání téma brankáře, kterým věříme, a to je důležité.
0: V dalších sobotních zápasech Slovensko porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie Kanadě 0-6 a Maďarsko 1-4 Finsku. Domácí Švýcarsko zvítězilo nad Lotyšskem 4-2. Dnes čekejte v Praze nejprve jasno nebo polojasno, později oblačno, a k večeru se opět bude vyjasňovat, a teploty dnes 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jak to vypadá na silnicích? Pořád stejně nedělně raně, takže pohodička, klídek, šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do neděle 17. května. Já vám přeju hezké ráno, 4,5 minuty po 7. Za chvilku Olivia Dean, její So Easy to Fall in Love. A budou taky Martin Garrix a Jax, to že jsou.
1: Radio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Say ho, pretty face, ve 7:15 na Rádiu Praha. Teď nás bude zajímat datum 17. května.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna, a to se ještě mluví i o pardubické aréně, až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen 2 boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.
0: A ta neděle bude nejprve polojasná až jasná, během dne převážně oblačná. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, později večer opět vyjasňování. Maxima 16 až 18 stupňů, stále jsme, ne, teď už jsme na 7 stupních a foukat bude slabý severozápadní vítr. Doprava v klidu, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější.

0: půl osmé a to znamená, že na Rádiu Praha jsou před námi další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona u zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky při téměř 200 kontrol na konci loňského roku. Inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým. Od prosince přitom platí přísnější pravidla pro ověřování věku zákazníků i pro internetový prodej. Inspekce kvůli zjištěním některým prodejcům zakázala další prodej nebo uzavřela provozovny. Pražské centrum současného umění DOX uvádí premiéru tanečně hudebního představení Mizející muž. Autorský solový projekt tanečníka Andreje Štepity a hudebníka Štěpána Janouška propojuje současný tanec, fyzické divadlo a hudbu. Inscenace vypráví o potřebě uniknout z prostředí neustále stimulace a hledání přítomného okamžiku. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara, 27letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko, v finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. A čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili, překvapivě prohráli se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka po dvou zápasech ve dvou dnech volno. Zítra se od 20:20 utkají se Švédy. Dnes by mělo být nejprve jasno, později oblačno a teploty až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Koukneme na silnice, ten pohled je ale zatím stále stejný, žádné kolony ani problémy, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Gabriel a Rise ve 7:45 na Rádiu Praha. Dobrovolní i profesionální hasiči soutěžili ve výběhu na žižkovský vysílač. Než vyběhli schody, čekali je i další disciplíny, třeba tahání figuríny nebo přehazování pneumatiky.
1: 3, 2, 1, start!
2: Na trati je závodník Josef Mandis, teď si nandavá na záda dýchací techniku, do ruky vezme kanistr.
3: Věřím tomu, že všichni...
2: Proběhl tunelem, musí ještě zpátky. Další disciplínou je tažení figuríny. Pod žižkovským televizním vysílačem stojím s Josefem Mandisem, který už má závod za sebou. Je to taky organizátor Pražské a Středočeské ligy TFA. V čem ten závod zkráceně spočívá?
4: Simuluje výjezdovou činnost hasičů a nejenom těch dobrovolných, který se tady dneska utkali, ale i těch profesionální v různých disciplínách.
2: Potom, co závodníci překonají několik disciplín, 3metrová bariéra, protažení kanistru tunelem, figurína, pneumatika a vytažení závaží do prvního patra, tak se vydají na vyhlídku žižkovského televizního vysílače. Kolik je to schodů nebo pater?
4: Je to 8. patro, ale budova má těch pater samozřejmě víc. Když bychom to přirovnali k panelovému domu, tak běží do 32. patra panelového domu. Je to 544 schodů.
2: Před malou chvílí vyběhl na vyhlídku žižkovské věže taky závodník Rostě Čermák. Jak se běželo?
5: Jo, lepší než loni to bylo. Schody už jsem věděl jak na ně, tak to bylo lepší. Čas teda sice bylo trošku horší, ale trať byla letos náročnější než na podzim.
2: Jednou ze 40 žen, která taky vyběhla do žižkovské věže, je Veronika Forstová. V jaké kategorii? Dorostenka?
6: Dorostenky 15-17 let.
2: Jak se běželo? Teď ti pomáhají kamarádi, aby si vůbec mohla stát na nohách?
6: Už při běhu do věže už se mi nechtělo, ale musela jsem. Slyšela jsem za sebou dupání v průběhu a věděla jsem, že prostě musím.
2: Do závodu se letos zapojilo 110 hasičů. Ten nejrychlejší zvládl celou trať a výběh na vysílač za 6 minut a 58 vteřin. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude nejprve polojasno až jasno, během dne převážně oblačno a výjimečně se může objevit přehánka. Později večer se bude opět vyjasňovat, maxima 16 až 18 stupňů, jsme na 7 stupních a foukat bude slabý severozápadní vítr. Doprava stále v klidu, šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
8: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Support Lesbians in the Club v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy ve studiu s nimi. Už je Denisa Žižková. Přejeme vám hezké nedělní ráno.
1: Dobré ráno přeju.

0: speciální ptačí budky by měly pomoct s lepším zahnízďováním ptáků v centru Prahy. Jak by Češi zvládli 3 dny bez proudu, vody a telefonu, to ukazuje dokument 72 hodin, který dnes startuje na webu projektu Czech Experiment. Viktor Orbán chce své premiérské odstupné darovat dětskému domovu na Ukrajině. Nový premiér Maďar má podmínky. Bude polojasno až jasno, později oblačno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevo-cementové směsi. Pomoc mají například síkorkám, špačkům nebo kafkám, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
2: Za životní prostředí jsme navrhli lokality v parku Kampa, v Vojanových sadech, v Františkánské zahradě a na Slovenském a Střeleckém ostrově. A ornitologové nám pak vytipovali konkrétní stromy a druhy budek pro ptáky.
0: Za budky radnice zaplatila bezmála 100 000 korun. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na stojnojmenou loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí YouTubeový kanál projektu Czechsperiment. Tvůrci v experimentu oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první 3 dny krize. Odborníci pak jejich výběr hodnotili z pohledu krizové připravenosti psychologie nebo záchranných složek. V dalších dílech trojice dobrovolníků stráví 72 hodin v simulovaném bytě bez signálu a kontaktu s okolím. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán daruje své odstupné na dobročinné účely. Reagoval tak na svého nástupce Pétera Maďara, který minulý týden odcházejícím ministrům pohrozil, že odstupné nedostanou, protože podle něj zemi přivedli do katastrofálního stavu. Členové bývalé vlády mají na odstupné nárok ze zákona. Někteří hrozí i žalobami.
3: Orbán má nárok na odstupné v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun. Peníze hodlá věnovat dětskému domovu v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Nový maďarský premiér Maďar gesto ocenil.
4: Požádal jsem, aby dodali číslo účtu domova. Chceme peníze poslat přímo tam a ne přes Orbánovo konto.
3: Zároveň svého předchůdce vyzval, aby členy bývalé vlády odradil od podání žaloby. V opačném případě je prý Maďarův kabinet připravený se bránit. Právníci Slovení serverem Telex.hu ale upozornili, že podle platných zákonů by spor pravděpodobně prohrál. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Házenkářky Pražské Slavie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu a čeští hokejisté prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na mistrovství světa. Poprvé tak na letošním šampionátu ztratili body. Dnes má být polojasno až jasno, během dne oblačno, výjimečně se mohou objevit přehánky a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Podíváme se ještě na to, jak to vypadá na silnicích a ten pohled je stále stejný. Všude klid, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha v neděli 17. května. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Cyril a Stumbleenem. A bude taky Somber a Homewrecker. Rádio

0: Pussycat Dolls, Donča ve čtvrt na devět na Rádiu Praha. Dneska bude nejprve polojasno až jasno, během dne převážně oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, večer přijde znovu vyjasňování. Maxima 16 až 18 stupňů, teď jsme v půlce na 9 stupních a foukat bude slabý severozápadní vítr. Doprava pořád v klidu, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem.

0: The Avenger Fade Out Lines v 8:30 na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Koncertem na Střeleckém ostrově v Praze začne příští neděli 24. května světový romský festival Camoro. Do soboty 30. května nabídne 28. ročník festivalu 7 koncertů různých žánrů a na 20 doprovodných akcí. Záštitu nad letošním ročníkem převzal prezident Petr Pavel. Víc než polovina malých a středních firem a podnikatelů, konkrétně 52%, očekává od znovu zavedení elektronické evidence tržeb víc byrokracie. Takřka 4 z 10 podniků a živnostníků míní, že novinka přinese více digitalizace a bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky a více bezhotovostních plateb. Vyplývá to z dubnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem mezi 400 subjekty. Vláda očekává, že případné zavedení EET zřejmě od ledna 2027 přinese do veřejných rozpočtů 14 miliard 400 milionů korun. Na letišti v chorvatském Splitu v sobotu při startu vyjelo mimo runway letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj Airbus A220-300 chorvatských aerolinek měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem. Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezony vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů 24 cm. Přes 85 metrů hodil poprvé od olympijských her 2024 v Paříži. Dnes má být polojasno až jasno, později oblačno a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a podíváme se ještě na to, jak to vypadá na silnicích, ale ten pohled je pořád úplně identický, tedy naprostý klid, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Jedeme dál i po 8:30.

0: The Weeknd, Blinding Lights ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefl.
1: V Křížíkových pavilonech na výstavišti pokračuje festival Svět knihy. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival je největším svátkem knihy v Česku. Setkáte se tam se spisovateli, literárními odborníky i nakladateli, a to v rámci čtení, diskuzí a prezentací. Program nabídne taky semináře, konference a pořady pro děti nebo fanoušky v

0: fantasy knih. Na své si tam přijdou milovníci beletrie i literatury faktu. V galerii Mánes můžete zase navštívit Le Market. Ten přináší výběr toho nejlepšího z lokální tvorby na jednom místě. Těšit se můžete na autorskou módu, šperky, přírodní kosmetiku i doplňky od pečlivě vybraných značek. A mezi Píseckou bránou a metrem Hradčanská je až do nedělního večera Spring Festival vína. Proudem tam tečou vína moravských, rakouských, německých, maďarských, španělských a nebo francouzských vinařů. No a dáte si tam i něco dobrého k jídlu. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha žije
1: kulturou. Dneska bude nejprve polojasno až jasno, během dne převážně oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, později večer se bude opět vyjasňovat. Maxima dnes mezi 16 a 18 stupni, teď jsme pořád na 9, foukat bude slabý severozápadní vítr. Máme první bouračku, konkrétně v Orebické ulici ve směru k Husické se srazila dvě auta, je to bez zranění. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To byly Miraj a Chci tančit, je 9 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.

0: Řidiči od zítra neprojedou křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Lidé si dnes během tradiční terezinské trizny připomenou oběti nacistické persekuce. Šíření eboli v Africe nepovažuje zdravotnická agentura OSN za pandemii. Dnes bude polojasno, později oblačno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezeními, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
2: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
0: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisy, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Památku obětí nacistické persekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začíná v 10 hodin. Během nočního útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé, dalších 12 bylo zraněno v blízkosti moskevské rafinerie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že technologické zařízení rafinerie střely nepoškodili, poničili ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani v hloubi ruského území, cílí na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu podporující válečné úsilí Moskvy. Epidemie eboli v Kongu a u Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v konžské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě 1. Fotbalová Ostrava má po výhře 2-0 nad Zlínem stále šanci na záchranu v šancelize. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. O přímý sestupujícím se rozhodne ve vzájemném duelu Dukly a Baníku za týden v Praze. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a Karviná v úvodním finále play-off o umístění prohrála s Olomoucí 1-3. Dnes bude polojasno, později oblačno a k večeru opět polojasno a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Koukneme na silnice, co se kolon týče, tak máme jednu velkou nulu, což je super, a co se týče nehod, tak máme čerstvou bouračku v Salmovské ulici před křížením s Lipovou, jsou tam 2 osobní auta v sobě a je to bez zranění. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do neděle s datem 17. května. Teď máme 5 minut po 9. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Olivia Rodrigo a Drop Dead. Budou taky Kygo a Whitney Houston. High Love. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: sorry.
1: NFA James Arthur Sorry ve 9:45 na Rádiu Praha. Teď se budeme zabývat datem 17. května.
2: Perný den Rádia Praha.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen 2 boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.
1: A ta neděle bude polojasná až jasná, během dne převážně oblačná, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, později večer opět vyjasňování, maxima 16 až 18 stupňů a slabý severozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích? No, pořád stejně, tedy klidně, šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Ed Sheeran, Azizam v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Radnice Prahy 5 nechala odstranit z kluzavku z dětského hřiště okrouhlík na Smíchově, na které se zřejmě před několika dny zranil 8letý chlapec. Městská část ji chce nahradit jinou z kluzavkou, vhodnější i pro menší děti. Prodej elektromobilů v dubnu vzrostl meziročně o 37% na 1684 vozů. Za první 4 měsíce roku se proti stejnému období loni zvýšil o 18% na 5123 vozidel. Prodej aut s hybridním pohonem se od ledna do konce dubna meziročně zvýšil o 16% na 23595. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modeně, kde v sobotu najel muž autem do lidí, jsou i dva cizinci. Německá a polská turistka, informovala o tom agentura APA s odvoláním na tamního starostu. Pravděpodobný pachatel, k jehož dopadení počinu pomohli kolemjdoucí, byl obviněn z pokusu o zabití. Podle nich se v minulosti léčil s psychickými problémy. Alexandru Šupeničovi se nevydařila Grand Prix v Šanghaji. Český fleretista prohrál hned první souboj a obsadil 33. místo. Čtvrtý šermíř světového žebříčku a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu v roce 2021 nestačil na Němce Alexandra Kala a podlehl mu 10-15. Dnes má být polojasno až jasno, během dne převážně oblačno a k večeru by se mělo opět vyjasnit a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doprava je stále v klidu, nedělní dopolední, takže téměř žádná. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň.
2: Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

po půl desáté na Radiu Praha třeba Holly Humberston to Love Somebody. A bude Anne-Marie a její 2000.

0: byly Lost Frequencies, Zonderling a Calvin Jones, Love to Go, je 9:45. Radní hlavního města rozdělovali peníze na strážníky i stavbu domova důchodců a Praha 1 omezila vjezd aut do jedné ze svých čtvrtí. Nejen o tom bude rubrika Týden v Praze, kterou i dnes připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali radní hlavního města. A o čem? Za víc než 8 milionů město nakoupí městským policistům zimní pracovní kalhoty. Mají být z funkčních materiálů. Praha bude mít nový domov pro seniory. Má stát v Dolních Počernicích. Sloužit by měl až 100 klientů, kteří potřebují každodenní péči. Náklady město odhaduje na 650 milionů. Až 300 milionů by pak mohla stát rekonstrukce budovy v Tuserově ulici, kde Armáda spásy provozuje azylový dům. A magistrát plánuje na místě parkoviště u břehu Vltavy v Holešovicích vybudovat agility hřiště pro psy. Město vypíše na práce tender, které mají být na víc než 12 milionů korun. A ještě jednou radní souhlasili totiž i s podáním žádosti Prahy 1 na ministerstvo kultury. Radnice požaduje 2milionovou dotaci na rekonstrukci Kranerovy kašny na Starém městě. Co se v sobotu odehrálo na zápase mezi Spartou a Slaví, asi ví i ti, co fotbalu nefandí. A tak se k tématu vracím i já, respektive policie. Začátkem týdne totiž oznámila, že vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. V úterý zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu ve vojenské nemocnici. Nejen tam zadržela 11 lidí. Podezřívá je třeba z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků a nebo přijímání úplatků. Desítky lidí na Motolském hřbitově uctili památku obětí komunismu. Místo se nazývá čestným pohřebištěm politických vězňů. Je určeno obětem režimu hlavně z 50. a 60. let 20. století. V Řeporí hořelo. K požáru do ulice na vrchu vyjeli hasiči z několika stanic. Hořel tam rodinný dům. Proč

0: To není jasné, nikomu se nic nestalo. Velké dopravní komplikace způsobil ve středu autojeřáb. Ve Strakonické ulici u Zbraslavy se už ráno převrátil na bok a v místě se tvořily dlouhé kolony. Dopoledne vyjížděli hasiči k zatopenému podchodu pro pěší na Hájích v Opatovické ulici. Došlo tam k havárii vodovodního řádu. Bez pitné vody se ocitly tisíce lidí v okolí. A definitivně řidiči od středy neprojdou Petrskou čtvrtí. Začalo tam platit Prahou 1 prosazené omezení transitní dopravy. Neobvyklý zásah mají za sebou strážníci. Šli totiž na běžnou kontrolu, jenže viděli hořet elektrokola. A to v Příbrnické ulici. Ale místo hasičů je hasil náhodný svědek. Pomohli mu, než dojeli praví hasiči. Statistici zveřejnili data ohledně návštěvnosti naší metropole a ukazuje se, že Praha pořád láká. Během prvního čtvrtletí letošního roku sem přijelo přes 1 600 000 návštěvníků, a to nejen z Česka, ale i zahraničí. A je to víc než loni. V sobotu se testovala protipovodňová ochrana města a tak kvůli tomu nejezdili v Holešovicích tramvaje. Cvičení se účastnili dobrovolní hasiči a další městské organizace. Cvičně se dokonce zvedla i Štvanická lávka. A na výstavišti se koná mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Tak přesně takový byl další květnový týden v naší metropoli a vše shrnula rubrika Týden v Praze. I dnes vás jí provedla Štěpánka Martanová, která přeje hezký zbytek dne, a to ideálně ve společnosti Rádia Praha.
1: Dneska bude v Praze polojasno až jasno, během dne převážně oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky. Později večer se bude opět vyjasňovat. Maxima 16 až 18 stupňů, teď jsme na 11 stupních. Foukat bude slabý severozápadní vítr. A ještě koukneme na dopravní situaci. A ta je stále stejně nedělní, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Zítra začne přestavba dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Silničáři budou dálnici rozšiřovat ze 4 pruhů na 6. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Policie zadržela 57 demonstrantů blokujících přístupové cesty do hlavního města Bolívie. Dnes má být polojasno až jasno, během dne oblačno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic zítra zahájí přestavbu dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Dělníci budou bourat a znovu stavět most v ulici K Austisu. Řidiči tam neprojedou 5 měsíců. O 2 měsíce déle pak budou trvat práce na nadjezdu v ulici K Zadní Kopanině. Silničáři budou rozšiřovat Pražský okruh v úseku mezi Třebonicemi a Slivencem ze 4 pruhů na 6, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Teď nás čeká několika týdenní přípravná fáze. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru.
0: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboť.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
0: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Bolivijská policie zadržela při včerejším střetu s demonstranty, kteří blokují silnice do La Pazu, nejméně 57 lidí. Snažila se otevřít koridor pro dodávku potravin, léků a dalších zásob. Přístupové cesty do hlavního města Bolivie už 2 týdny blokují demonstranti žádající hlavně zvýšení platů. O situaci v zemi, která se potýká s vážnou ekonomickou krizí, informuje agentura AFP. Minulý týden vláda zřídila letecký most, kterým důležité zásoby do bolivijské metropole dodává. Argentina přislíbila, že jí na to půjčí vojenský transportní letoun Hercules. Fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slavie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezony a přiznala, že zažívá sezonu snů.
4: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila, myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
0: O výhru v českém poháru zabojují fotbalistky Slavie a Sparty 29. května. Dnes má být polojasno nebo jasno, během dne oblačno a k večeru by se mělo opět vyjasnit a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách ještě koukneme na to, jak to vypadá na silnicích. Vypadá to ale stále stejně klidně, což je skvělé. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Tak co si dáme po 10. dopolední na Rádiu Praha? Budou třeba BB Rexa, Faithless, New Religion, Alex Warren, Fever Dream, dorazí Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy, a za chvilku zaspívají holky Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me. Hezký den.
1: Rádio Praha a Honza Chlap.

0: byly Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me. Je 10:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejužší uličku, kterou dokonce řídí semafor? Překvapivě v centru města, a to kousek od Karlova mostu. Ono vlastně nejde tak úplně o ulici jako takovou, ale spíš o koridor mezi domy, který dřív sloužil pro snadnější přístup k řece. Využívali ho tedy převážně hasiči. Na šířku má tenhle průchod necelých 50 cm. Je to ale místo, které žádný zvídavý turista nechce minout. My ale víme, že v Praze jsou rozhodně zajímavější místa, která stojí za návštěvu.
2: Praha je nej.
0: Jo, na silnice se máme podívat. Ano, už na to koukám. A pořád je to totéž. Máme klid, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc.

0: Sia, Sean Paul, Cheap Trails, 10:30 na Rádiu Praha. Sobotní pochod Praha Prčice, sobotního pochodu Praha Prčice se zúčastnilo 23,5 tisíce lidí. První vyrazili z Prahy už v 4:30 ráno, další startovali i z míst ve středních a jižních Čechách.
1: Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky tisíc lidí od účasti na tradičním dálkovém pochodu. Pan Miroslav nevynechal žádný od roku 1970.
2: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
1: Naopak paní Alžběta šla letos trasu poprvé. Na pomoc si vzala zkušenější kamarádku.
3: No, já to jdu poprvé a kamarádka už má několik botiček.
1: Kamarádka Lucie chtěla jít kratší trasu. Nakonec ale vycházeli z Čerčan. Odtud je čekala téměř 50-kilometrová cesta.
4: Všechny ty trasy se hodně rychle zaplnily. My jsme chtěli Votice právě, to je 24 kilometrů. A vyzbyla na nás ty Čerčany a to je 48.
1: Ze stejného místa startovala také čtyřčlenná skupina v čele s paní Klárou.
3: Tak je to taková výzva. Tím, že tady máme několik oslavenců, který slaví 50, tak jdeme 50.
1: Oslavenec Josef se proti dešti a chladu vybavil nepromokavou bundou a placatkou.
5: Počasí nám rozhodně nevadí, pokud bude takovýhle, jako je teďkon, mírnej deštíček, tak si myslím, že se nám půjde skvěle.
1: Stejný přístup ale nemají všichni. Ze 30 tisíc registrovaných chodců jich na start přišlo 23,5 tisíce. Hlavní organizátor Petr Karlovský si účast i tak chválí.
6: Vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch, protože celkově je to zhruba 83%.
1: Na kontrolních bodech, stáncích a s organizací pochodu pomáhá zhruba 250 lidí.
6: Celoročně na tom pracuje, dejme tomu, kolem stovky lidí a v den D nám pomáhají skauti a tak říkají, co má ruce a co má nohy.
1: Příští ročník pochodu bude v pořadí 60. Už teď plánuje Petr Karlovský program na kulaté výročí.
6: 60 let určitě stojí za to, aby jsme to nějakým způsobem oslavili, takže připravujeme, uvažujeme o nějakým ozvláštnění a podobně.
1: Plány na příští rok jsou ale ještě tajné. Z Prčice Alena Junová, Český rozhlas.
0: Tak, jak to vypadá na silnicích? No, úplně stejně jako před čtvrt hodinou, tedy relativně klidně. Tak šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi. ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
9: Dejte si vinyl.
7: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
9: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Bruno Mars, I Just Made. Je 10:45. A provoz je stále velmi klidný a víkendový, takže přeju šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Potravinová banka pro Prahu a střední Čechy dostane od magistrátu hlavního města 2,5 milionu korun na provoz. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovenskem v prodloužení. Bude polojasno až jasno, během dne oblačno a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město podpoří Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj částkou 2,5 milionu korun, to je zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Díky této síti se pomoc cíleně dostává k lidem, kteří se octli v těžké životní situaci, například seniorům, samoživitelům, lidem bez domova nebo těm, kteří čelí náhlé sociální nouzi.
0: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli v průzkumu agentury NMS pro server Novinky, tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes tisíce respondentů nad 18 let. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu o váze 1,8 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu kilometru a půl od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Podle starosty Forchheimu město čelí mimořádné výzvě, je na ní ale dobře připraveno. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Pokračuje reprezentační útočník Jakub Flek.
3: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale proto máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
0: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. Dnes má být polojasno, odpoledne oblačno, k večeru by se mělo opět vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě jak to vypadá. V dopravě máme novou nehodu, konkrétně na Poděbradské ulici, těsně za křížením s ulicí Čerpadlová. Jsou tam v sobě dvě osobní auta pravděpodobně. Není to do detailu popsané, nicméně dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Co si dáme hodinu před polednem? Budou Avicii, Hey Brother. Is my anxiety. Na Rádiu Praha taky Doči, Anxiety. Nedělní dopoledne nám zpříjemní Nia songem Some Say. A dorazí Miles Smith a Neil Horan s jejich Drive Safe. Dobrý poslech, přeje Honza.

0: Je 11:45. A provoz je stále stejný, tedy relativně klidný, máme ale nehodu v Poděbradské ulici za křížením s Čerpadlovou, se srazila dvě auta, pozor na to.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Miley Cyrus, Dreamers One. Je 11:30. Galerie Signal Space rozšířila expozici o projekt Dream On, Where It All Began. Na 3D modelu baziliky svaté Ludmily připomíná projekce, kterými od roku 2013 začal příběh Signal Festu.
1: Signal Festival vznikl z nápadu, o kterém ani jeho zakladatel Martin Pošta nevěděl, jestli je vůbec realistický. Během 14 let ale přilákal přes 5,5 milionu návštěvníků.
2: Přišli jsme k tomu vlastně celkem náhodou, když jsme kdysi byli poptáni, abychom udělali videomapping na staroměstský Orloj, který se nám povedl, a viděli jsme, jak to vlastně rozáří oči lidem, tak jsme si říkali vlastně, co s tím dojmem a pocitem nejen našim, ale pocitem těch lidí, jak ho vlastně zvětšnit, tak vznikla vize a trochu taky sen postavit Signal Festival, kde na první roky jsme pozvali umělce z celého světa, který nás bavili.
1: Oblíbený festival neláká návštěvníky jen ke známým památkám, ale často se snaží ukázat i místa, která lidé přehlížejí.
2: Signal Festival je 4denní akce v ulicích Prahy, kdy přivádíme to nejlepší ze světa digitálního umění do veřejného prostoru. To znamená, že vlastně lidé se mohou vypravit do města na procházku na neznámý i známý místa, který vlastně nasvěcujeme a rozhýbáváme pomocí digitálního umění.
1: Zakladatel Signal Festivalu chtěl vytvořit také prostor, kde by mohli digitální umění představovat celou ročně. Loni proto vznikla galerie Signal Space. Její hlavní expozici Echoes of Tomorrow teď doplnil projekt Dream On, Where It All Began. Součástí je třeba obří stěna pohyblivých zrcadel s názvem Reflexe, která má proměňovat a odrážet okolní svět.
2: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cieglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na bazilice svaté Ludmily, a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
1: Tématem dalšího ročníku festivalu budou sny a vize. Výstavou tak chtěl Martin Pošta navázat na letošní ročník Signal Festivalu a ukázat, že ze snů můžou vzniknout i opravdové projekty. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Koukneme na to, jak to vypadá na silnicích. Nejprve, co se týče kolon, tak jako sem tam něco je, ale nic extrémního. A máme bouračku. Jo, na té Poděbradské už je to uklizené. Výborně, tak nemáme bouračku.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná na Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: byly Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man, je 11:45, posloucháte Rádio Praha. Doprava stále prakticky stejná, tedy relativně klidná, ať dobře dojedete tam, kam máte namířeno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Radio Praha 107,1 FM.

0: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. Obyvatelé a zástupci pražských horních Počernic budou zítra projednávat výstavbu bazénu za 280 milionů korun. Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Dnes má být polojasno až oblačno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřován na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla. Nový bazén plánuje postavit radnice Prahy Horních Počernic. Nechala si zpracovat odbornou studii, podle které má vzniknout vnitřní i venkovní koupaliště. Součástí má být také úprava parku v přilehlé lokalitě Robotnice. Vedení městské části bude o projektu zítra od 18 hodin jednat s obyvateli, říká starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
2: Občané Horních Počernic dlouhodobě požadují výstavbu krytého bazénu. Předpokládané náklady na výstavbu jsou okolo 280 milionů korun.
0: Kdyby stavba bazénu mohla začít, není jasné. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
3: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňu. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Kajakář Josef Dostál dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmí na Double Canoe na stejné distanci. Také sedmí byli Jakub Špicar a Daniel Havel na Double Kajaku v závodě na 500 metrů. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty mezi 16 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doprava stále stejná, víkendová, klidná, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
5: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
2: Teďka teda zkoušíme v Činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Viděl jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavěná se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, je ta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načítala ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
1: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
2: No to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
1: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
2: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede 3krát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba i to Satanský tango třeba 6 hodin to člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
1: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
2: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že to umím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakým tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
1: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
2: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na jamu, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový, třeba teďka jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak, ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu, teda no. To si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránského ze Stupa pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
1: Píšete ručně?
2: No, píšu.

0: až na dřeň.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisuju nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
2: no,
1: se na něj podívá.
2: Takhle daleko to nemám, mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci. To se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který jako by tady venku, a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, jak to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmu, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Camus, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Camusho, teda není to od Camusho, jsou to spisy úvahy Camusho, jmenuje se to Úvahy o terorismu, a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. on teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
2: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějak nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, spíš to nějak, nějakou analýzou nebo svou nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou prostě, tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity, a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit, aby soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.
0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Praze. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin. Hybešova 10, Praha 8.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Ten Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Kajčovi, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardu je pořád opravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
2: jo,
1: to tak?
2: Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažmá v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem a ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju tu JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou lepkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet, no a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel, takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. Bylo krásný.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve dvou letech a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a, zas, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě blinklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: To je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok, takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli a jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v ozovkách. Hmm. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze segrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili na tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky jste byl
2: jako,
1: ten zlej.
2: A ten zlej, no. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl ten, jo. Tak to mě docela bolí, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako když ten tlak.
1: Jako je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, a ne jako kliše říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk zpozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí, nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuju, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono, no. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně roztočit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vypadá to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že byl ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem se vlastně, když jsme dělali seriál Edicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět, tak takhle jsem se viděl, no.
0: Hity, doprava, informace.

0: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
1: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
0: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: divadle. Nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
1: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
0: No, nezáleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko prostě toho, takže se tomu vyhýbám.
1: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
0: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no, ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
1: Že se to natolik zlepší.
0: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí, že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
1: Tak ta dvojice nakonec má děti tři. A
0: no tak mu, paráda.
1: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo, máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech?
0: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt nemoc to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanice. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
1: jste někde jako úplně jinde?
0: Jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako jestli to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
1: Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
0: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, ale takového
1: jako euforie?
0: Takový. No, euforie, ale vlastně takového vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte
1: jako,
0: a všem se omlouváte.
1: Potíže.
0: Starosti. To si vlastně člověk ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka jako vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě.

kdo u toho byl, nebo cizí lidi, nikdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk jako omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuju komplic, že tady vůbec jsem, jako a jsou z vlastní směs. Jako,

0: na dřeň.
1: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
2: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, i když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova na, po 15 letech na Hry u trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prý ruský do filmu, protože se tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přinese štěstí. A tak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
1: Opravdu.
2: No tak takhle to měl, jako on to, já nevím, jestli to souviselo opravdu s tímhle tím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadě někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
1: Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
2: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat. Jo. Já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má. On říká, jo, jo, měl, ale měl ho vlastně jako malej, takže nehrál prostě. No, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jakoby krátký, jakoby ty epileptický záchvaty, což tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je, ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
1: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
2: Mým největším snem, jako si plním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
2: Děkuji za,
1: za to. Děkuji.
2: Já vám děkuji.
1: Mějte
2: za pozvání.
1: Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Je 13 hodin sobot, neděle, dnes 17. a na Radiu Praha vám přinášíme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Řidiči od zítra neprojedou křižovatkou mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Úder bezpilotního letounu v Abu Dhabi způsobil požár v areálu jaderné elektrárny. Dnes má být polojasno nebo jasno a teploty maximálně 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezeními. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadloby.
1: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobyly, si budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní také jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempír za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se bude teď jen těmi relevantními. Útok dronů způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Dhabi. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav druhého kola play-off NHL na 3-3 na zápasy. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš a následně byl vystřídán. O postupujícím do finále východní konference tak rozhodne 7. zápas. Ten se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffala. Bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a k večeru opět jasno a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor v Praze na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou. Tam je nehoda autobusu a osobního auta. Nehodu máme také na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov. Havaroval tam skútr, tak projíždějte opatrně. Pozor i v ulici k Barandovu v Praze. Tady je světelná signalizace mimo provoz a silnější provoz je hlášený. Komplikace máme také v Malešické ulici, a to konkrétně v Praze 3. Probíhají tady práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A ještě doplním ulici Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady počítejte s omezením, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 5,5 minuty, dobré nedělní odpoledne. Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy, láhve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru. Kde můžete vidět první díl unikátního cyklu, řekneme už za chvíli. A ve víkendové Praze taky dál hrajeme, svou zásluhu na tom bude mít i Lady Gaga. Kapela Imagine Dragons. Nebo Ellie Goulding. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Tak tohle byla Ellie Goulding na rádiu Praha, je 13 hodin 16 minut, užíváme si neděli a taky 17. květnový den, tak ať se nám všem vydaří, počasí zatím vypadá dobře. Dnes máte poslední možnost vidět ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha výstavu Motýly umění přežít. Dnes naposledy tedy můžete obdivovat nejrůznější druhy exotických motýlů. Letošní výstava poodhaluje tajemství jejich úspěšného přežití. Na první pohled křehcí motýly totiž využívají k oklamání predátorů důmyslné strategie. A souběžně s tím probíhá i interaktivní výstava Tajemství motýlího života, která představuje zajímavé druhy žijící v naší přírodě a nabízí nový pohled na jejich jedinečný svět. No, stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme problémy přímo v pražských ulicích. Na začátku Barrandovského mostu směrem na Smíchov dejte pozor. Dopravu tady komplikuje havárie skútru. Opatrně taky na Vítězném náměstí hned za křižovatkou s Evropskou. Srazil se tady autobus a osobní auto. Nehoda je také v ulici Vašátkova u křižovatky s Doležalovou. Havarovala tady dvě auta. Opatrně v ulici k Barrandovu, je tady mimo provoz světelná signalizace a tvoří se kolona vozidel. Silnější provoz je také v Cínovecké do centra kvůli dopravnímu omezení u čerpací stanice pohonných hmot. I tady projíždějte opatrně. Ještě doplním Malešickou ulici v Praze 3, kde probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je v místě řízen Kivadlově světelnou signalizací a s omezením v tomto místě počítejte do 18. května. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Je po půl druhé, nedělní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, netekla voda a nefungoval telefonní signál? Nový třídílný experiment s názvem 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Czechsperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
1: Tohle je parfémovaná mlha.
4: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
5: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
6: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
4: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
7: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
4: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
8: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
4: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
8: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
9: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
10: Tři dny? Že bych jako loudila o jídlo.
11: To je věc, která tě může zabít.
4: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
12: Víkendová Praha.
13: A Vláďa Malošík.
0: A taky dnes v tom jedeme s vámi, sledujeme aktuální situaci na silnicích. Komplikací je celkem dost, třeba na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov, tam havarovalo osobní auto a motocykl, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrní buďte taky na Vítězném náměstí hned za křižovatkou s Evropskou, je tady střed autobusu a osobního auta. A dvě osobní auta po nehodě jsou v ulici Vašátkova u křižovatky s Doležalovou, i tady dejte pozor. Připomínám také ulici k Barandovu v Praze, kde máme světelnou signalizaci mimo provoz a silnější provoz. Silnější provoz je také v Cínovecké ve směru do centra. Je to kvůli omezení na úrovni čerpací stanice pohonný hmot. A připojím i omezení například v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce. A ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do konce května. A dobře, dojeďte.
12: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ve víkendové Praze dospívala Rita Ora, za chvíli nás čeká Lady Gaga, Santana nebo spousta dalších. Praha 7 nabízí už od pátku, ještě během dnešní neděle, už 16. ročník komunitního festivalu otevřených kulturních míst s názvem Máme otevřeno. Navštívíte galerie, umělecké dílny, muzea, designové obchody, kreativní centra a další kulturní organizace, které pro vás připravily zajímavý program, a to zdarma. Můžete tak objevit nová místa a něco se o nich dozvědět. Více informací získáte i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze ve Vašátkově ulici u křižovatky s Doležalovou. Dejte pozor, je tady nehoda dvou osobních aut. Vítězné náměstí, tady máme problém za křižovatkou s Evropskou v podobě střetu autobusu a osobního auta. A pozor také na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov. Havarovalo tady osobní auto a motocykl. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor i na silnější provoz, například v ulici k Barandovu, tam je to kvůli nefunkční světelné signalizaci, taky v Cínovecké do centra, v tomto úseku je to kvůli omezení a probíhajícím pracem na silnici na úrovni čerpací stanice pohonných hmot. A komplikace nás čekají také na D4, a to konkrétně mezi 14.5. a 16. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené porouchané osobní auto s efektem pneumatiky. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
3: Sledujte náš Instagram a přidejte se

0: Řidiči od zítra neprojedou pražskou křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. V Německu zneškodňují bombu z druhé světové války, evakuovat se muselo skoro 30 000 lidí. A odpoledne bude v Praze jasné nebo skoro jasné, přechodně až oblačné a maxima 16 až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezeními. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
2: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
0: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisy, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Dnes součástí je také odpolední charitativní běh Fun and Run v pražské Strmovce, který pořádá Prague Pride. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala řada ministerstev a institucí. Pyrotechnici v německém Pforzheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 000 lidí. Velitel hasičského sboru města Sebastian Fischer upřesnil, z jak velké oblasti museli odejít.
4: Nechceme podstupovat absolutně žádná rizika pro obyvatelstvo ani pro záchranné složky. Odborníci vypočítali, že bude platit evakuační poloměr 1500 metrů.
5: Od 8 ráno se tedy nikdo nesmí nacházet blíž než kilometr a půl od bomby. Výjimkou je nemocniční klinika Helios. Okolo té město vystavilo ochranné zdi, které ji chrání před případnou tlakovou vlnou. Podle německého Červeného kříže byl největší výzvou transport lidí z pečovatelských domů. Pyrotechnikům by se mělo podařit bombu zlikvidovat během dneška. Zatím ale není jasné, jak dlouho to bude trvat. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
0: Motocyklista Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 sedmé místo. Připsal si tak nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González a upevnil si tak vedení v průběžném hodnocení seriálu. Pražské nedělní odpoledne bude polojasné nebo skoro jasné, přechodně až oblačné a ojediněle se může vyskytnout přeháňka, maxima 16 až 18 stupňů. V noci bude polojasno až jasno, k ránu se mohou vytvořit ojediněle mlhy a nejnižší teploty padnou na 5 až 3 stupně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. I dnes, přestože je víkend, máme řadu komplikací, například ve ulici Vašátkova v Praze u křižovatky s Doležalovou havarovala dvě auta, projíždějte opatrně. Opatrně na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou, tady je srážka autobusu a osobního auta. A stále platí varování i na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov. Jde tady o střet osobního auta a motocyklu. Pozor taky v Bubenečském tunelu, tady ve směru na Troju máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Problémy jsou taky na ulici k Barandovu, tam je mimo provoz světelná signalizace, kvůli tomu je silnější provoz. Silnější provoz můžete očekávat také v Cínovecké ve směru do centra. Je to kvůli omezení, kvůli práci na silnici, která probíhá v úseku u, nebo na úrovni čerpací stanice Pohonný hmot. Připomínám také problémy, které jsou na D4 mezi 14.5. a 16. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je odstavené porouchané vozidlo s defektem pneumatiky. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je 14 hodin 5,5 minuty, pěkné nedělní odpoledne. Na co rozdělovali radní hlavního města peníze a kam omezila vjezd aut Praha 1? To se dozvíte už kolem 14:30 v rubrice Týden v Praze. A nejbližší chvíle věnujeme ve víkendové Praze opět výborné muzice. Připraveni jsou Vesna a Kateřina Marie Tichá. Skupina Maroon 5. A taky Eva Farná. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 14 hodin 16,5 minuty a Rádio Praha stále s vámi. Pokud dnes stihnete do 19 hodin vyrazit na Karlínské náměstí v Praze, užijete si skvělou asijskou gastronomii na akci s názvem Zažij Asii v Karlíně. Na místě tak můžete ochutnávat speciality z japonské, indonéské, indické, vietnamské nebo třeba thajské kuchyně. Na jednom místě vás tak čekají exotické vůně koření, pohodová atmosféra i úžasná muzika. A bylo by škoda toho nevyužít. Chcete-li více informací, najdete je v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Víte, kde najdete největší galerii digitálního umění v Česku? No přece v Praze. Nese název Signal Space a sídlí nově v historické budově Staroměstské tržnice. Ta díky galerii znovu po letech ožívá. Je tu hned několik uměleckých instalací, a to od českých i zahraničních tvůrců. Největší pozornost láká místnost, která je celá obložená zrcadly. Věřte mi, že tady nebudete vědět, kde je nahoře a kde dole. Galerie má taky speciální interaktivní expozici pro děti. Já jsem v ní strávila půl dne.
2: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: A doplníme aktuální dopravní informace z Prahy a okolí. Stále si dávejte pozor, v Praze v ulici Vašátkova u křižovatky s Doležalovou havarovala dvě auta. Projíždějte opatrně. Opatrně také na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou je hlášený střet autobusu a osobního auta. A nehoda je i na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov. Tady se jedná o střet osobního auta a motocyklu. Připojíme ještě Bubenečský tunel, kde máme ve směru na Troju hlášenou nehodu dvou osobních aut. A pozor si dávejte stále na D4, a to konkrétně mezi 14.5. a 16. kilometrem. Je tady ve směru z Prahy na Strakonice odstavené porouchané osobní auto s defektem pneumatiky, tak i tady velmi opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede, a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Ve víkendové Praze jsme si dali Lenyho Krevice, ten nás doprovodil až k 14:30 odpoledne. Radní hlavního města rozdělovali peníze na strážníky i stavbu domova důchodců a Praha 1 omezila vjezd aut do jedné ze svých čtvrtí. Nejen o tom bude rubrika Týden v Praze, kterou i dnes připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali radní hlavního města. A o čem? Za víc než 8 milionů město nakoupí městským policistům zimní pracovní kalhoty. Mají být z funkčních materiálů. Praha bude mít nový domov pro seniory. Má stát v Dolních Počernicích. Sloužit by měl až 100 klientů, kteří potřebují každodenní péči. Náklady město odhaduje na 650 milionů. Až 300 milionů by pak mohla stát rekonstrukce budovy v Tuserově ulici, kde armáda spásy provozuje azylový dům. A magistrát plánuje na místě parkoviště u břehu Vltavy v Holešovicích vybudovat agility hřiště pro psy. Město vypíše na práce tender, které mají vyjít na víc než 12 milionů korun. A ještě jednou radní souhlasili totiž i s podáním žádosti Prahy 1 na ministerstvo kultury. Radnice požaduje 2milionovou dotaci na rekonstrukci Kranerovy kašny na Starém městě. Co se v sobotu odehrálo na zápase mezi Spartou a Slaví, asi ví i ti, co fotbalu nefandí. A tak se k tématu vracím i já, respektive policie. Začátkem týdne totiž oznámila, že vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. V úterý zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu ve vojenské nemocnici. Nejen tam zadržela 11 lidí. Podezřívá je třeba z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků a nebo přijímání úplatků. Desítky lidí na Motolském hřbitově uctili památku obětí komunismu. Místo se nazývá čestným pohřebištěm politických vězňů. Je určeno obětem režimu hlavně z 50. a 60. let 20. století. V Řeporí hořelo. K požáru do ulice na vrchu vyjeli hasiči z několika stanic. Hořel tam rodinný dům. Proč, to není jasné, nikomu se nic nestalo. Velké dopravní komplikace způsobil ve středu autojeřáb. Ve Strakonické ulici u Zbraslavy se už ráno převrátil na bok a v místě se tvořily dlouhé kolony. Dopoledne vyjížděli hasiči k zatopenému podchodu pro pěší na Háji v Opatovické ulici. Došlo tam k havárii vodovodního řádu. Bez pitné vody se ocitly tisíce lidí v okolí. A definitivně řidiči od středy neprojdou Petrskou čtvrtí. Začalo tam platit Prahou 1 prosazené omezení transitní dopravy. Neobvyklý zásah mají za sebou strážníci. Šli totiž na běžnou kontrolu, jenže viděli hořet elektrokola. A to v Příbenické ulici. Ale místo hasičů je hasil náhodný svědek. Pomohli mu, než dojeli praví hasiči. Statistici zveřejnili data ohledně návštěvnosti naší metropole a ukazuje se, že Praha pořád láká. Během prvního čtvrtletí letošního roku sem přijelo přes 1 600 000 návštěvníků, a to nejen z Česka, ale i zahraničí. A je to víc než vloni. V sobotu se testovala protipovodňová ochrana města a tak kvůli tomu nejezdili v Holešovicích tramvaje. Cvičení se účastnili dobrovolní hasiči a další městské organizace. Cvičně se dokonce zvedla i Štvanická lávka. A na výstavišti se koná mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Tak přesně takový byl další květnový týden v naší metropoli a vše shrnula rubrika Týden v Praze. I dnes vás jí provedla Štěpánka Martanová, která přeje hezký zbytek dne, a to ideálně ve společnosti Rádia Praha.
2: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Ve Skandinávské ulici v Praze u křižovatky se Stockholmskou, dejte pozor, je tady hlášená nehoda dvou osobních aut. Opatrně také v ulici Vašátková u křižovatky s Doležalovou, i tady havarovala dvě auta. Na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou se srazil autobus a osobní auto. A pozor i na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov, kde je nehoda osobního auta a motocyklu. připojím také bubenečský tunel, a to konkrétně ve směru na Troju, tady havarovala dvě osobní auta. A komplikace máme i v Hybernské ulici v Praze 1. Tam probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčková stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.

0: 14 hodin 46 minut, takový je aktuální čas, víkendová Praha pokračuje a pokračuje další pozvánkou. Galerie Mánes vládne po celý tento víkend Le Market Jaro, tedy trh s lokálními výrobky a projekty všeho druhu. Čekají vás opravdu kvalitní a zajímavé značky, najdete tu šperky, taky módu, kosmetiku, dekorace, dětské zboží i delikatesy. Le Market se zakládá na nabídce kvalitních produktů a příjemné atmosféře a celkově tu bude přes 50 pečlivě vybraných tvůrců, food zóna a workshopy. Pokud chcete vědět víc, tak mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: No a vše doplníme také aktuálními dopravními informacemi, protože stále je dost míst, kde byste si měli dávat zvýšený pozor na silnicích. Je to třeba Skandinávská ulice v Praze u křižovatky se Stockholmskou. Havarovala tady dvě osobní auta. Dvě auta po nehodě jsou také v ulici Vašátková u křižovatky s Doležalovou. Pozor i na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou ulicí. Tady se střetl autobus s osobním autem. No stále máme hlášené komplikace i na začátku Barandovského mostu ve směru na Smíchov. Jde tady o střet osobního auta a motocyklu. A v Bubenečském tunelu, a to ve směru na Troju, je hlášená nehoda dvou osobních aut bez dalších podrobností, tak i tady projíždějte velmi opatrně. Já ještě doplním další místo, a to ulice Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5. Tady je provoz převerný do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejmenší

0: 15. hodina je tady na rádiu Praha, to znamená taky další zprávy a Štěpánku Martanovou ve studiu. Ahoj.
1: Hezký den. Zítra začne přestavba dvou nájezdů nad Pražským okruhem. Saničáři budou dálnici rozšiřovat ze 4 pruhů na 6. Ukrajina dál útočí na cíle v moskevském regionu. Mistrovská Slavia nastoupí v lize na stadionu Hradce Králové. A odpoledne bude v Praze polojasné nebo skoro jasné, přechodně až oblačné. Maxima 16 až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zítra zahájí ředitelství silnic a dálnic přestavbu dvou nájezdů nad Pražským okruhem. Dálnici budou bourat a znovu stavět most v ulici Kaustisu. Řidiči místem neprojedou 5 měsíců. O 2 měsíce déle pak budou trvat práce na nadjezdu v ulici k Zadní Kopanině. Silničáři budou rozšiřovat Pražský okruh v úseku mezi Třebonicemi a Slivencem ze 4 pruhů na 6, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Teď nás čeká několika týdenní přípravná fáze. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jezdil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátoru oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NSM pro server novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. Průzkum se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky označil útoky za naprosto oprávněné. Fotbalisté Slavia Praha nastoupí po středečním zisku titulu v Šancelize na hřišti Hradce Králové. V předposledním kole nadstavby tak poprvé můžou oslavit titul před skupinou svých fanoušků.
5: Slavia si titul zajistila středeční výhrou 5-1 nad Jabloncem na prázdném stadionu v Edenu. Klub totiž piká za výtržnosti fanoušků v závěru derby se Spartou ve druhém kole nadstavby. V Malšovické aréně se tak slavisté poprvé představí jako obhájci titulu před skupinou svých příznivců, kteří vyprodali sektor pro hostující fanoušky. Zápasy předposledního kola nadstavbové části začínají všechny shodně v 17 hodin. Krištof Kousal, Český rozhlas.
1: Pražské nedělní odpoledne bude polojasné nebo skoro jasné a přechodně až oblačné. Ojediněle se může vyskytnout přeháňka. Maxima se dostanou na 16 až 18 stupňů. V noci pak bude polojasno až jasno. K ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy a nejnižší teploty 5 až 3 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A opět doplníme aktuální dopravní informace. V Praze si stále dávejte pozor na nehody. Například dvě osobní auta po nehodě jsou ve Skandinávské ulici u křižovatky se Stockholmskou. Opatrně taky stále na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou. Tady se srazil autobus a osobní auto. V ulici Vašátkova u křižovatky s Doležalovou došetřují nehodu dvou aut. A pozor si dávejte i na začátku Barandovského mostu směrem směrem na Smíchov, kde se před časem srazilo osobní auto a motocykl. V Bubenečském tunelu ve směru na Troju havarovala dvě osobní auta. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním další místa, kde nás čeká na silnicích nějaká záludnost. Je to třeba ulice Olgy Havlové v Praze 3. Tady neprojedete pravým jízdním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá ještě do konce července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin 6 minut, hezkou neděli vám všem. Už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví? I když to může někdy pomoci, má to taky svá rizika. Víc si řekneme už v příštích minutách. Tak dnešní neděli patří i datum 17. května a se svým hitem ve víkendové Praze nechybí Olivia Rodrigo. Kapela The Offspring. I kamarád. Dobrou náladu i poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Na rádiu Praha dozněla kapela Train, za chvíli nás čeká Lenny a taky The Offspring. Dnes můžete slavit v Praze do 18 hodin Mezinárodní den muzeí a galerií. Stačí zajít do paláců Veletržního, Šternberského, Schwarzenberského, Salmovského nebo do kláštera svaté Anežky České. Celosvětový svátek muzeí a galerií tak přináší vstup do všech stálých expozic a výstav zdarma. Chcete-li se o umění dozvědět více, přijďte na komentované prohlídky, krátké komentáře či workshopy. A podrobnější informace pro vás máme v typech na víkend na našem webu, vy už víte, praha.rozhlas.cz. Teď je zpátky na silnice, Bubenečský tunel v Praze, tam máme stále problém ve směru na Troju v podobě nehody dvou osobních aut, projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také ve Skandinávské ulici u křižovatky se Stockholmskou, tady se střetla dvě osobní auta. Autobus a osobní auto jsou po nehodě na Vítězném náměstí, a to za křižovatkou s Evropskou. A na začátku Barandovského mostu směrem na Smíchov vyšetřují nehodu osobního auta a motocyklu. Projíždějte proto opatrně. V ulici 1. pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. A v ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým místním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Emma Drobná dospívala, je 15 hodin 31 minuta a s vámi stále Víkendová Praha. Možná to znáte i vy, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svá rizika a ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v Praze na Kobyliském náměstí u křižovatky s Horňáteckou tam havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Stále si dávejte pozor také ve Skandinávské ulici v Praze. U křižovatky se Stockholmskou máme taktéž nehodu dvou osobních aut. A na Vítězném náměstí za křižovatkou s Evropskou vyšetřují nehodu autobusu a osobního auta. Doplním také Bubenečský tunel, kde ve směru na Troju vyšetřují nehodu dvou osobních aut. I tímto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také v Praze v Malešické ulici, jedná se konkrétně o Prahu 3, tady probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací s omezením v tomto místě, počítejte do 18. května. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Rádiu Praha. Je 3:45. Přejeme pohodový nedělní den. Ve Valdštejnské zahradě Senátu se koná kulturní festival Valdštejnské léto. Každý čtvrtek vás tady čekají hudební a divadelní vystoupení souborů z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznat pro mnohé neprobádné

0: dám 4 osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace máme stále hlášené také na dálnici D1. Mezi 34. a 33. a půltým kilometrem ve směru na Prahu havarovala 3 osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ta je nutná taky například na D10 mezi 17. a půltým a 19. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané auto. A další odstavené porouchané auto je i na D11, a to konkrétně mezi 2. a 1. a půltým kilometrem ve směru od Jaroměře do Prahy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 17 hodin. Ve studiu Rádia Praha je už připravená Štěpánka Martinová a přináší další zprávy.
1: Je to tak, hezké odpoledne. Řidiči zítra neprojdou křižovatkou mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Světová zdravotnická organizace varuje před šířením eboli v Kongu. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. A v noci bude v Praze polojasno až jasno, nejnižší teploty 5 až 3 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští sanitáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezeními. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
1: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisy, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Terezínská tryzna dnes připomněla oběti nacistické persekuce. Pětní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se dnes účastnili také prezident Petr Pavel, další politici, diplomati a skauti.
4: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
5: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
6: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
4: Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran, tedy ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
7: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňů. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval po druhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě a životní sezónu pak završil v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě. Dnes 24-letý český reprezentant bojoval o pohárový titul ve finiši se So Changwanem, ale Korejci těsně podlehl. V noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. A nejnižší teploty 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No a přidáme také aktuální dopravní informace. Máme tady nějaké přírůstky, například na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9. Dejte pozor, je tady hromadná nehoda 4 osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také v Poděbradské ulici u křižovatky s Průmyslovou, kde havarovala 2 osobní auta. A nehoda 2 osobních aut je také na Koblišském náměstí u křižovatky s Horňáteckou. Tady máme taktéž tedy komplikaci v podobě střetu 2 osobních vozidel. Připomínám nehodu 3 osobních aut, a to na dálnici D1 mezi 34. a 33. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Podobný problém je na dálnici D1 trošičku dřív, to znamená mezi 40. respektive na 41. kilometru ve směru na Prahu. Tady havarovala 2 osobní auta, na místo už míří policisté. Pozor si dávejte i na D5, a to konkrétně na 20. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tady odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 6 minut a nedělní víkendová Praha pokračuje. Vědci z Brna chtějí vytvořit odolnější a udržitelnější městské lavičky. Pomocí speciální úpravy zvyšují odolnost českého dřeva proti dešti, houbám i vandalismu. Už za necelou půl hodinu nabídneme podrobnosti. A přidáme taky další muziku, s ní nechybí ani George Ezra. Harris, Oregon Bone Man. A taky Eva Farna s kapelou Mirai.
9: Je to tak správně, jen se neumím loučet, ještě to někde najdu tvoje.
0: Ať je vám s námi nejlépe.

0: Tak tohle byly YouTube na rádiu Praha, je 17 hodin 16 minut odpoledne, nedělní odpoledne s datem 17. května pokračuje. Pražský hrad vás zve až do 26. července na největší letošní výstavu, která propojuje středověké artefakty se současným uměním. K vidění je přes 140 středověkých a renesančních relikviářů, obrazů, sošek i vzácných textilních památek ze svatovického pokladu. No a k tomu obrazy současných výtvarníků. A nechybí ani zlatý korunovační kříž, označovaný také jako ostatkový kříž. Detaily najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a na silnicích je komplikací celá řada, například v Ruské ulici u křižovatky s ulicí Pod Rapidem, tam dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace jsou také stále v ulici, respektive na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9, čtyři osobní auta tam havarovala a kvůli tomu neprojedete pravým místním pruhem. Nehoda dvou osobních aut je v Poděbradské u křižovatky s Průmyslovou. A stejný problém také, dvě osobní auta po nehodě jsou na Koblejském náměstí u křižovatky s Horňáteckou. A připojím ještě dálnici D1, 34. kilometr ve směru do Prahy. Tady havarovala tři osobní auta, na místě zasahují policisté. D1, 41. kilometr ve směru na Prahu, tady je nehoda dvou osobních aut. A ještě připojím D5, a to 20.5. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je odstavené porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: 17 30 minut Rádio Praha stále s vámi. Brněnští vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo. V městských hlavičkách dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli vysoké odolnosti. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z našich lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám i dalším náročným podmínkám. A nabídli tak levnější a ekologičtější alternativu k exotickým materiálům dováženým přes půl světa.
1: Tady máme neupravený buk, který vkládáme do autoklávu.
2: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory.
1: Díváte se na reaktor nebo chcete-li tlakový modifikační autokláv?
3: Funguje to tedy tak, že se do toho vloží to dřevo, které chcete upravit a zodolnit. Co se následně děje?
1: Nyní musíme uzavřít celý autokláv.
3: Připevňujete velké ocelové víko.
1: Chceme nahradit exotické druhy dřev lokálním dřevem, to znamená nahradit to dřevo, které odolává ve venkovním prostředí dobře, zatímco to naše to nezvládá, takže ty jeho slabé stránky se snažíme eliminovat.
3: Tak, máme dotáhnuto, uzavřeno.
4: Zde máme zásobu látky, chemikálie, která s tím bude reagovat, kterou můžeme přepustit do tlakové nádoby.
2: Doplně ho kolega Radim Rousek. Do tlakové nádoby teď pouští speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, houbám nebo hmyzu, vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
5: Dochází k nabobtnání buněčné stěny, díky tomu se snižuje absorpce vody, která ovlivňuje trvanlivost vůči biotickým škůdcům. Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má vlastně pevnost, pružnost.
3: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
1: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy. Ta barva je tmavší v celém průřezu. Je to díky té reakce, je to díky vlastně té použité teplotě, ale pořád to má strukturu dřeva jako takovou, pořád je to buk.
2: Podle vědců by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky.
1: Bavíme se například o terasách, bavíme se o městském mobiliáři, můžeme to využít vlastně i na fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
2: Do konce roku by podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Výzkumníci pak chtějí ověřit, jak materiál obstojí i v extrémních podmínkách. Tyto lavičky pak chtějí otestovat třeba v poušti nebo za polárním kruhem. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha. A Vláďa Maloší.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Beranových v Praze. V křižovatce s Bechyňskou dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Dvě osobní auta havarovala také v Ruské ulici v křižovatce s ulicí Pod Rapidem. A na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9 máme nehodu čtyř osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pozor si dejte také na dálnici D1. 34. kilometr ve směru na Prahu. Je tady nehoda tří osobních aut a na místě zasahují policisté. Komplikace máme na dálnici D1 také o kousek dřív ve směru na Prahu. Na 41. kilometru tady se střetla dvě osobní auta. Připojím také problémy, které jsou na D5 na 21. respektive 20. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. A ještě D10, na ní máme problém na 7. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo, respektive odstavená motorka a neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
7: Radio.

Nedělní víkendová Praha pokračuje i teď po 6:45. Pokud to dnes ještě stihnete, zajděte do 19 hodin na Karlínské náměstí v Praze. Užijete si tu skvělou asijskou gastronomii na akci s názvem Zažij Asii v Karlíně.

0: získávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.
2: A ještě doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Beranových v Praze. Tady máme problém v křižovatce s Bechyňskou. Havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v Ruské ulici v křižovatce s ulicí Pod Rapidem. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozů. No a problém zůstává ještě na Barrandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9. Jedná se o hromadnou nehodu 4 osobních aut v tomto místě, neprojedete pravým jízdním pruhem. Připomínám také komplikace na D10, a to na 7. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Je tady odstavená porouchaná motorka a neprojedete levým jízdním pruhem. A ještě doplním ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Jsme kompletní ve studiu Rádia Praha, je už se mnou Štěpánka Martanová a přináší zprávy v 18 hodin. Ahoj Štěpánko.
1: Hezké odpoledne. Zítra začne přestavba dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Silničáři budou dálnici rozšiřovat ze 4 pruhů na 6. V italských nemocnicích zůstává 5 lidí, které zranil řidič ve městě Modena. Stav jedné ženy je kritický. Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí v lize na hřišti Hradce Králové. A v noci bude v Praze polojasno až jasno, nejnižší teploty 5 až 3 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zítra zahájí ředitelství silnic a dálnic přestavbu dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Dělníci budou bourat a znovu stavět most v ulici Kaustisu. Řidiči místem neprojedou 5 měsíců. O 2 měsíce déle pak budou trvat práce na nadjezdu v ulici k Zadní Kopanině. Silničáři budou rozšiřovat pravý okruh v úseku mezi Třebonicemi a Slivencem ze 4 pruhů na 6, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Teď nás čeká několika týdenní přípravná fáze. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
4: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
5: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
5: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října, a to mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. 5 lidí zůstává v nemocnici poté, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. Mezi zraněnými je i německá turistka, která přišla o obě nohy. Řidiče auta policie dopadla. 31letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívili italský prezident Sergio Mattarella i premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila dnešní návštěvu Kypru. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval druhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě a životní sezónu pak završil v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě. 24letý český reprezentant bojoval o titul ve finiši se Chong Wangem, ale Korejci těsně podlehl. V noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. A nejnižší teploty 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. V ulici Generála Šišky v Praze u křižovatky s Brunelovou havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Podobná nehoda, tedy dvě osobní vozidla, havarovaly i v ulici Beranových v křižovatce s Bechyňskou. Nehoda dvou osobních aut je také v Ruské v křižovatce s ulicí Pod Rapidem. A hromadná nehoda 4 osobních vozidel je v šetření na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9. Kvůli tomu tady neprojedete pravým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
7: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Praha. Pražský update.
0: Je to tak, nedělní Pražský update právě začíná. Radní hlavního města rozdělovali peníze a Praha 1 omezila vjezd aut do jedné ze svých čtvrtí. Nejen o tom bude rubrika Týden v Praze. Taky se s Petrem Jungmanem vrátíme do historie 17. květnového dne. Nevynecháme novou kampaň hlavního města s názvem Pomoc na dosah. A přesvědčíme se o tom, že i z malého snu může vzniknout velký projekt. Dokazuje to nová výstava galerie Signal Space. Nerušený poslech vám na Rádiu Praha přeje Vláde Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 tisíc lidí. To si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici o projekt Dream on Where It All Began. Na dvoumetrovém 3D modelu baziliky svaté Ludmily návštěvníkům ukazuje 6 projekcí, které se od roku 2013 na známém Vinohradském kostele vystřídaly. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu.
1: Signal Festival vznikl z nápadu, o kterém ani jeho zakladatel Martin Pošta nevěděl, jestli je vůbec realistický. Během 14 let ale přilákal přes 5,5 milionu návštěvníků.
2: Přišli jsme k tomu vlastně celkem náhodou, když jsme kdysi byli poptáni, abychom udělali videomapping na staroměstský Orloj, který se nám povedl, a viděli jsme, jak to vlastně rozáří oči lidem, tak jsme si říkali vlastně, co s tím dojmem a pocitem nejen našim, ale pocitem těch lidí, jak ho vlastně zvětšnit, tak vznikla vize a trochu taky sen postavit Signal Festival, kde na první roky jsme pozvali umělce z celého světa, který nás bavili.
1: Oblíbený festival neláká návštěvníky jen ke známým památkám, ale často se snaží ukázat i místa, která lidé přehlížejí.
2: Signal Festival je 4denní akce v ulicích Prahy, kdy přivádíme to nejlepší ze světa digitálního umění do veřejného prostoru. To znamená, že vlastně lidé se mohou vypravit do města na procházku, na neznámý i známý místa, který vlastně nasvěcujeme a rozhýbáváme pomocí digitální umění.
1: Zakladatel Signal Festivalu chtěl vytvořit také prostor, kde by mohli digitální umění představovat celoročně. Loni proto vznikla galerie Signal Space. Její hlavní expozici Echoes of Tomorrow teď doplnil projekt Dream on Where It All Began. Součástí je třeba obří stěna pohyblivých zrcadel s názvem Reflexe, která má proměňovat a odrážet okolní svět.
2: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cieglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na bazilice svaté Ludmily, a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
1: Tématem dalšího ročníku festivalu budou sny a vize. Výstavou tak chtěl Martin Pošta navázat na letošní ročník Signal Festivalu a ukázat, že ze snů můžou vzniknout i opravdové projekty. Valeria Oros, Český rozhlas.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Doplníme teď po 6:45 aktuální dopravní informace. V ulici generála Šišky v Praze u křižovatky s Brunelovou dejte pozor, je tady nehoda 2 osobních aut. Stejný problém, tedy 2 osobní auta po nehodě, jsou také v Ruské ulici, v křižovatce s ulicí Pod Rapidem, nebo v ulici Beranových v křižovatce s Bechyňskou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce, a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachmerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. A v ulici Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže v sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Hlavní město zahájilo další část kampaně Pomoc na dosah. Tentokrát se zaměří hlavně na šikanu, duševní zdraví seniorů nebo krizovou pomoc dětem a dospívajícím. Ti budou mít v Praze úplně novou ambulanci.
2: Specializovanou ambulanci pro děti a dorost by měl pražský magistrát otevřít 21. května v poliklinice Zelený pruh v Braníku, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
3: Je to především pro ty děti, které byly například hospitalizované na psychiatrické nemocnici a dostanou doporučení na návaznou péči u dětského psychiatra a rodiče nemohou najít v dostupné době někoho, kdo by dítě převzal do péče.
2: Kromě ambulantní péče bude po Praze od pondělí 18. května jezdit nová speciální sanitka pro pacienty s duševními problémy. Jenom loni vyjížděli pražští záchranáři k více než 6 000 takovým případům, říká jejich ředitel Petr Kolouch.
4: Přidáváme specializované vozidlo s přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro školeného a psychiatrickou sestru zdravotní a ti budou vysláni na události, kde je iniciována psychická porucha.
2: Kampaň se podle náměstkyně primátora Alexandry Udženie z ODS věnuje hlavním problémům, které statisticky trápí ohrožené skupiny nejčastěji.
5: Je to téma šikany, pak je tam téma závislostí a nemoci stáří, to znamená našich seniorů, kteří jsou často sami, ale zároveň i pečujících, kde hlavně to vycházíme opět z čísel, jsou to ženy, které nejenom pečují o svoje děti, ale už pečují o svoje stárnoucí rodiče.
2: Opatření mají podle vedení magistrátu mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich podle údajů Prahy působí asi 180 a téměř polovina je starší 60 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: studiu Rádia Praha je už připravená Štěpánka Martinová a přináší souhrn pražských zpráv.
1: Hezké nedělní odpoledne. Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezeními. Ti, kteří pojedou ve směru na Kobylisy, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusů. Zítra také zahájí ředitelství silnic a dálnic přestavbu dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Dělníci budou bourat a znovu stavět most v ulici Kaustisu. Řidiči místem neprojedou 5 měsíců. O 2 měsíce déle pak budou trvat práce na nadjezdu v ulici k Zadní Kopanině. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevocementové směsi. Pomoc mají například cíkorkám, špačkům a nebo kavkám. A hlavní město podpoří potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj. A to částkou 2,5 milionu korun. Je to zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi. A v noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy a nejnižší teploty budou 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší teploty během dne 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále s vámi sledujeme aktuální situaci na silnicích. Dálnice D1 ve směru do Prahy na 16,5 kilometru. Dejte pozor, je tady hromadná nehoda 4 osobních aut. Na místě zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky v pražských ulicích, kde máme nehody, a to jednak v Ruské ulici v křižovatce s ulicí Pod Rapidem, a varovala tady 2 osobní auta. 2 osobní auta jsou po nehodě také v ulici Beranových v křižovatce s Bechyňskou nebo v ulici Generála Šišky u křižovatky s Brunelovou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 3. Počítejte tady s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra. Potrvá tady to omezení do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Aneškou Rusevovou.
4: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o Pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Radní hlavního města rozdělovali peníze na strážníky i stavbu domova důchodců a Praha 1 omezila vjezd aut do jedné ze svých čtvrtí. Nejen o tom je teď rubrika Týden v Praze, kterou i dnes připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali radní hlavního města. A o čem? Za víc než 8 milionů město nakoupí městským policistům zimní pracovní kalhoty. Mají být z funkčních materiálů. Praha bude mít nový domov pro seniory, má stát v Dolních Počernicích. Sloužit by měl až stovce klientů, kteří potřebují každodenní péči. Náklady město odhaduje na 650 milionů. Až 300 milionů by pak mohla stát rekonstrukce budovy v Tuserově ulici, kde Armáda spásy provozuje azylový dům. A magistrát plánuje na místě parkoviště u břehu Vltavy v Holešovicích vybudovat agility hřiště pro psy. Město vypíše na práce tender, které mají vyjít na víc než 12 milionů korun. A ještě jednou radní souhlasili totiž i s podáním žádosti Prahy 1 na ministerstvo kultury. Radnice požaduje 2milionovou dotaci na rekonstrukci Kranerovy kašny na Starém městě. Co se v sobotu odehrálo na zápase mezi Spartou a Slavií, asi ví i ti, co fotbalu nefandí. A tak se k tématu vracím i já, respektive policie. Začátkem týdne totiž oznámí,

0: Desítky lidí na motolském hřbitově uctili památku obětí komunismu. Místo se nazývá čestným pohřebištěm politických vězňů. Je určeno obětem režimu hlavně z 50. a 60. let 20. století. V Řeporí hořelo. K požáru do ulice na vrchu vyjeli hasiči z několika stanic. Hořel tam rodinný dům. Proč, to není jasné, nikomu se nic nestalo. Velké dopravní komplikace způsobil ve středu autojeřáb. Ve Strakonické ulici u Zbraslavy se už ráno převrátil na bok a v místě se tvořily dlouhé kolony. Dopoledne vyjížděli hasiči k zatopenému podchodu pro pěší na Háji v Opatovické ulici. Došlo tam k havárii vodovodního řádu. Bez pitné vody se ocitly tisíce lidí v okolí. A definitivně řidiči od středy neprojdou Petrskou čtvrtí. Začalo tam platit Prahou 1 prosazené omezení transitní dopravy. Neobvyklý zásah mají za sebou strážníci. Šli totiž na běžnou kontrolu, jenže viděli hořet elektrokola. A to v Příbenické ulici. Ale místo hasičů je hasil náhodný svědek. Pomohli mu, než dojeli praví hasiči. Statistici zveřejnili data ohledně návštěvnosti naší metropole a ukazuje se, že Praha pořád láká. Během prvního čtvrtletí letošního roku sem přijelo přes 1 600 000 návštěvníků, a to nejen z Česka, ale i zahraničí. A je to víc než vloni. V sobotu se testovala protipovodňová ochrana města a tak kvůli tomu nejezdili v Holešovicích tramvaje. Cvičení se účastnili dobrovolní hasiči a další městské organizace. Cvičně se dokonce zvedla i Štvanická lávka. A na výstavišti se koná mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Tak přesně takový byl další květnový týden v naší metropoli a vše shrnula rubrika Týden v Praze. I dnes vás jí provedla Štěpánka Martanová, která přeje hezký zbytek dne, a to ideálně ve společnosti Rádia Praha.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor v ulici Generála Šišky u křižovatky s Brunelovou v Praze. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také v Ruské ulici v křižovatce s ulicí Pod Rapidem nebo v ulici Beranových v křižovatce s Bechyňskou. Je tady projíždějte opatrně. Na dálnici D1 mezi 16,5 kilometru ve směru do Prahy dejte pozor na hromadnou nehodu 4 osobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě tady mám jedno varování z D7, a to ve směru z Prahy na Chomutov na 46. kilometru. Děti se tady pohybují na kole po dálnici, tak velmi opatrně i v tomto místě. A já ještě doplním ulici Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5, tady je provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každou neděli v 9 večer. Na Rádio Praha.

0: A součástí i dnešního pražského updateu je teď aktuální předpověď na noc a zítřek. V noci na zítřek bude polojasno až jasno. K ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty 5 až 3 stupně Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zafouká slabý, proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Pondělní den bude zpočátku polojasný až jasný. Postupně většinou očekáváme oblačno a jenom výjimečně se budou tvořit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý nebo západní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Je 19 hodin, Rádio Praha je stále s vámi a máme pro vás další zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký nedělní večer. Praha podpoří potravinovou banku, dají 2,5 milionu korun na provoz. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Čeští hokejisté po dvou zápasech mají na mistrovství světa volný den. A v noci bude v Praze polojasno až jasno a nejnižší teploty 5 až 3 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město podpoří potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj, a to částkou 2,5 milionu korun. Je to zhruba stejně jako minulý rok. Peníze poputují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi, říká náměstkyně primátora Alexandra Eugenia z ODS.
3: Díky této síti se pomoc cíleně dostává k lidem, kteří se octli v těžké životní situaci, například seniorům, samoživitelům, lidem bez domova nebo těm, kteří čelí náhlé sociální nouzi.
1: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, což je výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá tuto částku v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření nového tanečního sálu. Trump ho nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
4: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Česká hokejová reprezentace se chystá na další zápas mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem je čeká v pondělí duel se Švédskem. Ve volném dni využilo možnost trénovat na ledě 9 hráčů. Asistent trenéra Tomáš Plekanec vysvětluje, proč nebyl celý tým.
5: Plán byl daný rovnou, že bude dneska dobrovolný trénink. Ty zápasy jsou strašně pozdě, přijíždíme na hotel o půlnoci, takže není to úplně ideální na to, aby po dvou zápasech ve dvou se trénovalo plný trénink, takže ty kluci, kteří cítili, že chtějí jít a potřebují, tak přišli.
1: V noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy a nejnižší teploty 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme varováním z D7, 46. kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybují děti na kole po dálnici. Projíždějte velice opatrně. Komplikace máme i na dálnici D1 na 16,5 kilometru ve směru na Prahu. Havarovala tady 4 osobní auta. Tady dejte pozor. A připojím ještě D1, 30. kilometr ve směru na Prahu. Havarovala tady 2 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Nehody máme ale také v Praze, a to konkrétně například v ulici Generála Šišky u křižovatky s Brunelovou. Havarovala tady dvě osobní vozidla. Nehoda dvou osobních vozů je také v Ruské ulici v křižovatce s ulicí Pod Rapidem. A stejný problém, tedy nehoda dvou osobních aut, komplikuje provoz také v ulici Beranových v křižovatce s Bechyňskou. Je tady opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme téměř 5 minut po 19. hodině a je s vámi nedělní večerní Praha. Součástí této hodiny jsou tipy pro volný čas a taky nevynecháme nový třídílný experiment 72 hodin, který ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Kde můžete vidět první díl unikátního cyklu, řekneme už za chvíli. A svou písničku v příštích minutách nabídne taky Kygo z Imagine Dragons. Skupina Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastavit. I Clean Bandits and Marie a David Guetta. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: znáš.
1: Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, netekla voda a nefungoval telefonní signál? Nový třídílný experiment s názvem 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Czexperiment.
2: A víš, co si vem?
3: Určitě nějaký drogy.
4: Nějaký chlast.
2: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadi Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo. Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teďko mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych jako loudil v jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
13: Nejvíc hitů v digitálu.
14: Máte rádi novinky?
15: Tak si nalaďte každou středu nejvíc

Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Připomínám, že ve Valštejnské zahradě Senátu se koná kulturní festival Valštejnské léto. Každý čtvrtek vás tady čekají hudební a divadelní vystoupení souborů z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznat pro mnohé neprobádané hudební žánry. Valštejnské léto potrvá do konce září a vstup je zdarma. No a více informací najdete na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: tak všechno mám.
1: To byla Poetika v nedělní večerní Praze, je 7:45 a teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Metropoli v pondělí startuje festival Open House. Ten vám jako každý rok nabízí šanci podívat se do běžně nepřístupných budov, kolem kterých třeba chodíte každý den, ale nikdy jste se nepodívali dovnitř. Objevit můžete historické budovy, nové kancelářské komplexy, podíváte se do podzemí, ale i na jedinečné vyhlídky na Prahu. Hlavní program bude v sobotu a v neděli. V tyto dny se vám mimo jiné otevře i budova Karlínského rozhlasu, odkud vysílá právě Rádio Praha. Už od pondělí se ale můžete vydat na zajímavé přednášky nebo na komentované procházky. Detaily a rezervace najdete na webu openhousepraha.cz. A v pondělí taky můžete oslavit Mezinárodní den muzeí a galerií. Ten byl vyhlášen v roce 1977. Zdarma se můžete jít podívat třeba do Muzea českého granátu nebo do Národního zemědělského muzea na Letné. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.
4: Praha.

0: Je 20 hodin, jsme rádi, že jste s námi a na Rádiu Práva vám přinášíme zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký nedělní večer. Od pondělí bude neprůjezdná pražská křižovatka mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Hlavní město Mexika se v některých oblastech propadá o víc než 2 cm měsíčně. Fotbalisté Hradce Králové porazili již jistého mistra Slávy 3-1. A v noci bude v Praze polojasno až jasno, nejnižší teploty 5 až 3 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezeními. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
1: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisy, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů, hlavně v nepedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Univerzitám se navíc nepodařilo udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v meziresortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o víc než 2 cm. Zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír. A to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady znamenávají už desítky let. Podle odhadu radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 cm. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další podzemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov. Fotbalisté Hradce Králové v předposledním čtvrtém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili již jistého mistra Slavy 3-1. Díky souběžnému debaklu Jablonce v Plzni 0-5 si zajistili konečné čtvrté místo v tabulce. A poprvé od sezóny roku 95-96 i účast v některém z velkých evropských pohárů. V noci bude v Praze polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy a nejnižší teploty 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Sokolské ulici v křižovatce s Vencigovou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně i na dálnici D1 21 až 21,5 kilometr ve směru do Prahy. Tady je nehoda dvou osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. A D11, tam máme taky komplikace ve směru z Prahy, a to mezi 22,5 a 25 kilometrem. Je tady odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. Připomínám také komplikace týkající se omezení či uzavírek, například ve Vinohradské ulici v Praze 10. Dejte pozor, probíhají tady stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 20 hodin 5,5 minuty a také 17. května a večerní Praha přináší další téma. Už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali svoje zdraví? I když to může někdy pomoci, má to taky svá rizika. Víc si řekneme už v příštích minutách. A lidé v Novém Strašecí na Rakovnicku zaplatí za senior taxi kvůli cenám pohonných hmot více. Cesta z Prahy zdražila o 50 korun. Je kvůli tomu menší zájem? Podrobnosti přidáme už za chvíli. A za okamžik se k nám připojí také Switch Disco a Ella Henderson. Holemors a Demi Lovato. Nebo Dermot Kennedy. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Senior taxi v Novém Strašecí na Rakovnicku kvůli cenám pohonných hmot zdražilo. Provozovatel zaplatí měsíčně za palivo o zhruba 10 000 korun víc než na začátku letošního roku. Například cesta z Prahy je drahší o 50 korun. Některým klientům to ale nevadí, protože službu potřebují.
1: Když nemůžu mámu honem odvízt, no tak zavolám senior taxi a on ji buď přiveze nebo odveze a potřeba by jela. Přece kvůli zdražení něčeho nebudu jí doma nechávat bez doktora nebo bez ničeho. No.
2: Říká jeden z klientů senior taxi v Novém Strašecí Jan Šanda. Službu využívá také Alena Zemanová. Ani ta se zdražením problém nemá.
3: Vzhledem k tomu, že je to pro seniory a seniory potřebují takovouto službu, takže lidi to myslím tak nevnímají, že se zdražují jiné komodity než tady ten taxík.
2: Oba jsou zároveň klienti takzvaného posezu. Senior taxi tak využívají i při cestě na společné akce, říká ředitelka domova seniorů Nové Strašecí Miluše Junová.
4: Zkrátka znamená pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jezdí sem proto, když se cítí třeba osamělí nebo potřebují společnost nějakých dalších lidí a nebo se chtějí ještě i ve svém věku nebo ve svém stavu vzdělávat. Majitel taxislužby mi telefonoval před navýšením, vlastně když se začala zvyšovat cena benzínu, takže bude navyšovat, ale není to, že o žádnou horentní částku.
2: Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 a do Prahy o 50 korun. Část ale za seniory platí město, říká nezávislý starosta Karel Filip.
5: Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty, v současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun.
2: Senior tak taxi má k dispozici 5 vozidel. Za jejich tankování teď zaplatí provozovatel služby Bohumil Bureš kolem 50 tisíc korun za měsíc. To je zhruba o 10 tisíc více než na začátku letošního roku.
6: Nafta šla rapidně nahoru. Během měsíce vlastně to vyběhlo skoro 20 korun a prostě my jsme měli 6 let stejnou cenu a po těch 6 letech už to nešlo udržet, museli jsme prostě zdražit.
2: Na zdražení senior taxi má podle Bureše vliv také třeba vyšší cena náhradních dílů pro automobily. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Český rozhlas.
7: Rádio Praha 107,1 FM.
8: Dejte si vinyl.
9: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
8: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Ve večerní Praze dospíval Dean Lewis, je 20 hodin na téměř 30 minut. Další týden pomalu končí, je neděle, a to je právě ten den, kdy si můžete na Rádiu Praha poslechnout naši hitparádu. Do hitu týdne pravidelně hlasujete v každém kole vždy do čtvrteční půlnoci, vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. 20. kolo hitu týdne, tentokrát s Petrem Jungmanem, si na Rádiu Praha poslechněte už dnes, vlastně už za pár minut, hned po zprávách v 21 hodin, nebo v repríze zítra v pondělí po 22. hodině.

0: telefon. Možná to znáte taky, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svá rizika a ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední. Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku. Na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: I před námi 21. hodina na rádiu Praha, taky další zprávy a Štěpánka Martanová ve studiu.
1: Hezký večer. Potravinová banka pro Prahu a střední Čechy dostane od magistrátu hlavního města Prahy 2,5 milionu korun na provoz. V krajských městech se uskutečnily pochody na podporu veřejnoprávních médií. Fotbalisté Sparty ve čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili v Liberci. A v noci bude v Praze polojasno až jasno, nejnižší teploty 5 až 3 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město podpoří Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj částkou 2,5 milionu korun. Je to zhruba stejně jako minulý rok. Peníze popotují například na svoz, třídění a distribuci potravin pro desítky tisíc lidí v nouzi, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Díky této síti se pomoc cíleně dostává k lidem, kteří se octli v těžké životní situaci, například seniorům, samoživitelům, lidem bez domova nebo těm, kteří čelí náhlé sociální nouzi.
1: Terezínská trizna dnes připomněla oběti nacistické perzekuce. Pětní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se zúčastnil prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu. Na podporu veřejnoprávních médií a proti návrhu zákona o změně financování Českého rozhlasu a České televize vyšli v krajských městech lidé do ulic. V Ústí nad Labem se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů z Milionu chvilek pro demokracii zhruba 150 lidí.
4: V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníkům pochodu pracovníci rozhlasu za podporu poděkovali písněmi a nápisem děkujeme. Mezi řečníky byl třeba středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
5: Změna financování, která se tváří jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
4: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Pyrotechnici v německém Forchheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Fotbalisté Sparty ve čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili v Liberci 2-0. Góly padly až v závěrečné desetiminutovce. Oba týmy měly už před utkáním jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Slovanu se v nadstavbě vůbec nedaří. Všechny čtyři zápasy ve skupině o titul prohrál. Sparta zvítězila po páté z posledních šesti ligových utkání v Liberci. V noci bude v Praze polojasno až jasno, kránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. A nejnižší teploty 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
6: Přesně po týdnu se vracím na místo činu s dalším vydáním čártu Rádia Praha. Vítejte a samozřejmě velký dík za všechny vaše hlasy. Bylo jich hodně a ty vytyčili trasu, po které se budeme dnes pohybovat. Top ten ale za chvilku. Teď pět nasazených. A první má zpěvák narozený na pobřeží Baltského moře ve starobylém německém Eckernförde. Mají tam Jungmannschule a taky už čestného občana. Jmenuje se Michael.

Michael Schulte, 5 a.m. Pochybuju, že by vstával v 5. Druhá nasazená je ještě o velký kus dál na sever a hodně na západ. Z islandské metropole Reykjavíku. Tam se narodila Asdís. Asi každý moderátor mimo Islandci vystačí s jejím křestním jménem. Říct celé, to je opravdu velké dobrodružství. Nicméně Asdís žije už léta v Berlíně a tam severská blondýnka tvoří. Zrovna si vede víc než dobře v celé Evropě se singlem Electrify.

0: Islanďanka a Zdís Electrified, druhá nasazená.
1: Anče, Kubo, hajnej!
0: Trautenberg byl jeho děda, David Prachař táta, Linda Rybová mamka a Jakub napůl vlastní brácha. Nejmladší z rodu Prachařů, Franta. Jeho nejnovější počin se jmenuje Amor.
2: Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kruzeis, Elementnovi.

zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet. Já jsem Amor.

0: temný tváře leptají soulí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

láska je mocná čarodějka a amor bývá tvrdým soupeřem. To byl Franta Prachař a s ním i Alex Krátký, třetí nasazená. Čtvrtou bude mít 26-letá rodačka z anglického Nottinghamu. Její novou desku Cruel World si možná dáme v pondělí z vinilu. Jestli posloucháte reprízu, tak to víte zcela jistě. Jestli to klaplo, Holly Humberstone. Tady je titulní Cruel World.

Velmi sympatická dívka, výborná zpěvačka a velmi talentovaná muzikantka. To je Holly Humberstone. Cruel World je čtvrtá nasazená. A pátý, držitel slavíka v kategorii objev roku. René Dunk s novinkou Dealer.

0: zpěvák a rapper z Rychnova nad Kněžnou René Dank. Loni to zkoušel i v Survivoru. Teď vydal nové album Trauma Party. Single Dealer byl pátý nasazený. A všech pět tak máme pohromadě. Mají jedno společné. Aby se dostali do top 10 na rádiu Praha, budou potřebovat vaše hlasy. Hlasuje se vždy od skončení nedělní premiéry u nás na webu praharozhlas.cz. Hlasování končíme ve čtvrtek o půlnoci. A jak rozhodli vaše hlasy tentokrát? Je tu top 10 pro týden od 17. do 23. května.
1: Číslo 10.
0: Před týdnem šestý, teď je na chvostu, jsou Calvin Harris a Kasabian. Release the pressure.

středu po 9. večer vám hrajeme ve speciálu Hot Zone horké novinky. A jestli jste ve středu poslouchali, tak jste slyšeli nový single Calvina Harrise. Nahrál ho s irskou DJkou Jazzy. Ten předchozí z Kasabian právě spadl na poslední místo. Alex Warren se minulou neděli po 8 týdnech povinně rozloučil. Nepovinně a určitě neradi se k němu přidali i chlapi z Vypsané fixy. Bylo to čistý. Taky angličtí rockeři Muse. A dvojnásobné šampionky Lady Gaga a Doechii. Ty byly páté. Dneska jim brány top ten byly uzavřeny. Otevřeli se naopak čtyřem novinkám a ty klíče do top ten jste jim poslali vy. První z novinek právě teď. Drsňák z Atlanty s výtečným hlasem Teddy Swims, Mr. Know It All. 9.

Do. To byl Teddy Swims a devítka na Praze. Její veličenstvo, popová královna Madonna a s ní současná star, o 41 let mladší Sabrina Carpenter, Bring Your Life.

0: talk about.
1: Druhá novinka a dvě hvězdy pop music. 67letá Madonna a 26letá vnučka, no to by mohla klidně být, Sabrina Carpenter. Bring Your Life. A tohle nevěstí nic dobrého. K-popové hvězdy ze Soulu, BTS, asi na dnešní 20. vydání hitu týdne rádi vzpomínat nebudou. Spadli z 2. až na 7. místo s hitem Swim.

0: Věřili byste, že i to BTS se korejsky vysloví jinak? Asi takhle.
1: Bangtansonyeondan.
0: Dnes pát týdne a číslo 7. Tak zaplať pámbu, starý a dobrý stouni jsou pořád starý a dobrý stouni. Zůstali 3, dohromady je jim 242 let. A na začátek prázdnin budou mít nové album Foreign Tongues. První vlaštovkou je nový single In the Stars. Dnes třetí novinka v Top 10 na Rádiu Praha. Hit.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Hit týdne.
1: Posloucháte Rádio Praha. Každou neděli.

0: najdete i kompletní pořadí a hlasování. 5 nejlepších hitů právě teď.
1: Číslo 5.
2: Tedy přátelé, toto jsem opravdu nečekal.
0: To asi nikdo, mistře, že bude božská juniorka až tak dobrá. Charlotte Gott a nejlepší novinka týdne Into the

přesně na čarodějnice bylo Charlotte God krásných 20 a k narozeninám si nadělila první výborný single In Too Deep. Na podzim vyjde i celé pětipísňové EP. Nahrávalo ho v Londýně a táta by byl hrdý. Portofino, Hollywood, New York, tam všude poslala jedna Taylor ženu, kterou považuje za největší showgirl. Kleopatru, Elizabeth Taylor. A ta druhá Taylor zaspívá Swift.

před týdnem trojka, teď o místo horší, je Taylor Swift a podle mnohých nejlepší song posledního alba The Life of a Showgirl, Elizabeth Taylor. Dámy a pánové, tři nejlepší hity podle vašeho hlasování právě teď. Odsuzuji tě k živoucí smrti a věčné touze po krvi. To je samozřejmě klasika, Drákula od Brema Stokera. Před týdnem se skrýval před světlem o místo níž. Dnes je bledý kníže zase na bedně. Ale ten Drákula v písničce je jen přirovnáním k touze, aby byla noc

Trojka, Australan, Kevin Parker, tedy Tame Impala a Jenny. Jinak Kevin Parker byl hlavním producentem a songwriterem na posledním albu Dua Lipy. Tu ale dneska neuslyšíme. Zbyly tu poslední dva songy. Je tu tedy poslední souboj o nejnovější jedničku na Praze. A ten souboj byl nesmírně vyrovnaný do posledních chvil. Nakonec těsně druhá skončila před týdnem sedmá. BB Rexa a Faithless dnes veleskok na stříbrnou pozici s hitem New Relief.

BB Rexa dala Insomnii od Faithless nový život a hit New Religion si vede všude skvěle. Na Praze je aktuálně dvojkou a tady je celá 15.

Metallica, The Rolling Stones and The Stars. Pátá je nejlepší novinka Charlotte Goth, Into Deep. Čtyřka, Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Rexa a Faithless, New Religion. A jednička. Úplně stejná jako před týdnem. Dneska to bylo ale hodně těsné. První je globální hvězda z Kalifornie, Olivia Rodrigo a Drop Dead. Číslo jedna.

0: Tak a je hotovo. Jedničku obhájila Olivia Rodrigo s hitem Drop Dead. Jak to bude vypadat za týden? Už teď začíná hlasování. Hlasujte u nás na webu praharozhlas.cz. S dalším vydáním se na vás v neděli bude těšit Honza. Mějte se.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.
2: Je 22 hodin.
3: Zítra začne přestavba dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Saničáři budou dálnici rozšiřovat ze 4 pruhů na 6. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Hradce Králové porazili již 6. mistra Slávy. V noci bude v Praze polojasno až jasno, nejnižší teploty 5 až 3 stupně. Jsou tady zprávy a s nimi Štěpánka Martanová. Hezký večer.
1: Rádio Praha. Zprávy.
3: Zítra zahájí ředitelství silnic a dálnic přestavbu dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Dělníci budou bourat a znovu stavět most v ulici Kaustisu. Řidiči místem neprojedou 5 měsíců. O další 2 měsíce déle pak budou trvat práce na nadjezdu v ulici k Zadní Kopanině. Silničáři budou rozšiřovat Pražský okruh v úseku mezi Třebonicemi a Slivencem ze 4 pruhů na 6, říká mluvčí silničářů Petra Drukulová.
4: Teď nás čeká několika týdenní přípravná fáze. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
3: Od pondělí pak taky začne rekonstrukce křižovatky mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Silničáři tam musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní, omezení se dotkne i některých autobusových linek. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
5: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
6: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po 2 dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
7: Je naděje, že do Zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
6: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá tuto částku v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření nového tanečního sálu. Trump ho nechá postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
8: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Fotbalisté Hradce Králové v předposledním 4. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili již jistého mistra Slávy, a to 3-1. I díky souběžnému debaklu Jablonce v Plzni 0-5 si zajistili konečné 4. místo v tabulce. A poprvé o sezóny roku 95-96 i účast v některém z velkých evropských pohárů. V Praze bude v noci polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty 5 až 3 stupně. V pondělí pak čekáme polojasno až jasno a nejvyšší denní teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.

Orloj, tak ten zná přeci každý. Málo kdo ale ví, jak složitý a geniální tenhle stroj vlastně je. Ale co přesně Orloj ukazuje? Pochází z roku 1410 a zobrazuje nejen čas, ale hned několik dalších údajů. Třeba polohu slunce a měsíce, taky znamení zvědokruhu i datum. Stroj Orloje se skládá z několika částí a každá z nich má důležitou funkci. Jde údajně o nejlépe zachovaný středověký Orloj vůbec. I proto je to jedna z našich nejznámějších historických památek. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Topíte se v reklamě.

0: dne. Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Teddy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, Into Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: It's týdne.
0: Další kolo zase v neděli večer.
3: praha.rozhlas.cz.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích Manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Nadřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
2: Teďka teda zkoušíme v Činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Viděl jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavěná se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, je ta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načítala ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
1: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
2: No, to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
1: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
2: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede 3krát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba i to Satanský tango třeba 6 hodin to člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk nemusí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
1: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
2: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že neumím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakým tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
1: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
2: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na jamu, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový, třeba teďka jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám to. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu, teda no. Co si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránského ze Stupa pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
1: Píšete ručně?
2: No, píšu.

0: na dřeň.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisu nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
2: no,
1: se na něj podívá.
2: Takhle daleko to nemám, no, mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v Činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci. To se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který je jakoby tady venku. A pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, jak to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmu, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Camus. Teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Camusho. Teda není to od Camusho, jsou to spisy úvahy Camusho. Jmenuje se to Úvahy o terorismu. A to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. On teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
2: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, spíš to nějakou analýzou nebo svojí nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou prostě, tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity a to je docela těžší a tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to, to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Kajčovi, teda jsem, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, a když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardovi, protože opravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem,
2: Jo. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažmá v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem a ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju tu JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou lepkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet. No a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel. Takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. To bylo krásný.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve dvou letech, a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a, zas, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě blinklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: To je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? Jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze ségrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.

0: na dřeň.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně, jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky nebo jste něco byl jako, ten zlej.
2: A ten zlej, no. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rouhat, ale dejte tam toho Hájka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl ten, jo. Tak to mě docela baví, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako, když ten tlak.
1: Jako je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, ono je to jako klišé říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk zpozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí, nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuju, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono. No. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně stočit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vypadá to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že byl ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem se vlastně, když jsme dělali seriál Edicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět, tak takhle jsem se viděl, no.
3: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý týden na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
2: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no, ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
1: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
2: No, no záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko, prostě to, takže se tomu vyhýbám.
1: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
2: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no, ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
1: Že se to natolik zlepší.
2: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí, že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
1: Tak ta dvojice nakonec má děti tři a zaplatí
2: no, tak paráda.
1: To vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo. Máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech.
2: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt mimo to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanice. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu, jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
1: jste někde jako úplně jinde?
2: No, jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako se to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
1: Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
2: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, jo, ale chápu, takovýho
1: jako euforie?
2: Takové? No, euforie, ale vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte a všem se omlouváte.
1: Starosti.
2: To si vlastně člověk, ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka jako vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, někdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplic, že tady vůbec jsem. Jako a jsou z vás směs jako pocitu.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
2: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova na, po 15 letech na Hry u trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, musím, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prý ruský do filmu, protože se to tam je napsaný, že jsem epileptik, prý mu to přinese štěstí. A pak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
1: Opravdu.
2: No tak takhle to měl, jako on to, nevím, jestli to souviselo opravdu s tím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadí někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
1: No, ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
2: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo, já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má, on říkal, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě, jo, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jako by krátký, jako by ty epileptický záchvaty, což tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je, ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
1: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
2: Mým největším snem, jako si vyplním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
2: Děkuji za,
1: za to. Děkuji.
2: Já vám děkuji.
1: Mějte
2: za pozvání.
1: Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Vyměňte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Jiřího Ješka.
1: 10 hodin, 5 minut, krásné páteční dopoledne všem, kteří posloucháte dál Radiožurnál Sport. Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům kilometrů Jiřího Ješka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
2: Krásný den.
1: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
3: Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
1: Polovina května, venku trošku aprílové počasí, pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty, povídej.
3: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom, na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů, já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
1: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, jo, 100%. Ale tak tady je aktualita.
3: Omlouvám se, šéfe.
1: Omlouvám se, říká. Martine.
2: Tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno proto, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takového, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
1: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, anebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
3: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji jasně kariéru, co jezdím na kole, ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
2: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolikrát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
3: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výjížďkám po větru. Ono totiž pro ty profíky třeba před závodem je strašně důležitý jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče. i toho cyklisty.
2: Viděli k tomu se dostaneme.
3: K tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje, no. Ale zpátky k tomu.
1: No, ne, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
3: Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
2: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
3: Jo, no se jako viděl.
2: Je to ta stejná, předpokládám.
1: Je to ta stejná kuna, ano.
3: Ale jako velmi rychlá kuna.
1: Je to tak.
3: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, no, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusej se bát, že bych třeba, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce a tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí a možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
1: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on a o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
2: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to, máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
3: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony, ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
2: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
3: Nedivím se.
2: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu, úplně to nečekáte.
1: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matias Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
3: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd, nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy, samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemný svezení, takže není důvod úplně jako že hrát na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásný a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
1: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
3: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region, je to, zase.
1: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor, Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já, ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte. Ale je to tam prostě strašně krásné, nepotkáte tam vlastně žádné auto a je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo. Je to kousek jako... Podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
2: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
3: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
2: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je, tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
1: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal, třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jich a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
3: No, já jsem teďko právě za jaro poznal tři nový silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projete, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
1: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu, já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně, tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
3: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp a jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mně to přišlo trošku úsměvný.
2: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
3: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
1: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Gira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila, jo. Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, třeba těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
3: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnes jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti, zrovna třeba po té včerejší etapě, všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu pro boha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
2: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené. A zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
3: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko, s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněný několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv a přesně je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. Ne?
1: No přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně stoprocentní. Tak já si říkám, jako jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přece, když si to teďko na konci sečte a podstrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich tří dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně dva obrovské pády a aby se řešily takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
3: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pád tý druhé etapě, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den, podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně, prostě to Bulharsko, já z toho mám, jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase, jako na druhou stranu, buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá, no.
2: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
1: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
3: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo, ale no, jako... Mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek k silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme, já nevím, Petakyho. Jo. Každý má svůj styl. Ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc, jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
1: No já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty jsi se, Martine, přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint. A my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik, to je...
2: No právě proto se jako na to z pohledu laika ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba, nebo k nějaké takovéhle fázi.
3: Tak oni už ty sportéři... Čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelné, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako Tadej Pogačar útočí už, já nevím, 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív, už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho, ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Hmm. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z týhletý generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako férový. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu, nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment, nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to... přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tý svoji, na tom svým sebevědomím, na tý svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na Andreji Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství. Jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vy jste neporazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat. Jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhý a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit, no.
1: A když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody, ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové Vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit vlastně v té šesté etapě do Neapole, on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí, tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
3: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já s ním mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
2: Ještě jednou krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve Spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
3: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v této rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mě se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou. A ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto těch podmínkách ten závod, ale mám proto pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
1: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyly a navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli a teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
3: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomej, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačar, nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelizzari jako vlastně druhý jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, který by prověřil tu jeho výkonnost, ale v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasného favorita Gira.
2: Týma Visma Lizobike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď si nejsem přesně jistý, že ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
3: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, Visma Lizobike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Campenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidně. Přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů. Co bylo ještě, pojďme se vrátit k této etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici, spadli v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20-centimetrový kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
1: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
2: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujelo mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
1: Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně, když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší, ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
3: kde jindy je použít?
1: Kdy jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3/8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, jestli by, já nevím, oni asi nejsou teda nepříznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit?
0: Nebo já nevím.
3: Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterém vlastně dokončoval Arrieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu, nebo po prvním pádu. Po prvním pádu, když mu měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik, jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust, jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celou tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a z toho důvodu potom on měl velký strachy jako z těch zatáček, bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trik a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku, skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce, nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněnej den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
2: Jenom se vraťme prosím krátce k Arrieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arrieta zajíždí do té pásky po dlouhé, krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyložení netrefil, myslel si, že to je méně doprava a tak?
3: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, to on, ty závodní si tu pásku zase vidí a navíc tam byl regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která, nebo cesty, která byla přepáskovaná a nevešla, nebyl to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to prostě mně to přijde, že to Giro, tahle ta etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto těch závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
1: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Gira, tak vlastně i když, a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné. A přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu Tour. A on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role a tak to trošku čekám, že se to asi stane už v ten pátek.
3: No na druhou stranu, Karle, ono když vedeš potom, kdyby on si teďko třeba v té dnešní etapě, která vede na ten první velký kopec, na ten Blockhouse, udělal nějaký obrovský náskok, tak ono je v tom růžovým je ještě trošku větší stres, než si zatím čekat někde se 7minutovou ztrátou za virtuálním lídrem, o kterém všichni vědí, že asi jako do cíle ten růžový trikot nepřiveze. Ono to řekl velmi dobře, že sice je tam jediný velký favorit, sice se asi nečeká, pokud se nestane nic vážného, že by o to vítězství na Giro přišel, ale přesně, jenom absolvovat těch 21 etap toho stresu, permanentního stresu, ono to vypadá, že třeba to Giro není tak vyhrocený oproti té Tour, ale je a navíc to Giro je víc ovlivněný tím špatným počasím, takže 21 etap, kdy každou druhou ti prší, máš 10 stupňů a máš v tom oběd 200 kilometrů, ty etapy jsou ještě proti Tour de France daleko delší, mi přijde. Jakože třeba zrovna
1: třeba ta dnešní
3: etapa 244 kilometrů, etapa v etapáku, v Grand Tour, mně přijde fakt nesmysl, jo. To se zase nakazili od pořadatelů Milano Sanremo, jo, že prostě ano, dáme to prostě dlouhý, my Italové rádi sedíme na kole 8 hodin, tak to tam prostě vpálíme. Ale tohle to všecko je podle mě velký stres a i když seš patříš těm favoritům, tak jako to Giro, pokud ho ten Vingegaard vyhraje, tak rozhodně přesně, jak si říkal, nebude zadarmo, to podepisuju.
1: Já si právě říkám, že to pro něj možná ta aktuální situace je vlastně úplně ideální. Já jsem myslel, že by dneska ujel těm ostatním, víš, a já toho, kdo vede, neberu vážně. Já si myslím, že to nemůže dotáhnout do vítězství už jenom proto, že neumí jezdit časovku, no, ale tak ona je tam jedna taková asi na 50 kilometrů, tak tam si myslím, že pár minut ztratí. Ale stačí dneska, aby prostě třeba o minutu ujel, řekněme tomu Pelizzarimu, o zbytku se ani nebavím, a je to vlastně hotové. Jako zesměšňuju to, jo, ale takhle jsem to myslel a ideálně právě ten růžový dres

0: o to vítězství jde, tak tím ten stres je větší a ten stres je taky obrovský žrout energie, takže doufám, jako bude se na co dívat, ty etapy budou zajímavý pro nás, pro fanoušky, je to super, že máme takovouhle možnost se na ty závody dívat a jenom držme palce, ať se fakt nestává už jako žádný velký pády, protože to opravdu já to třeba fakt těžce nesu, možná tím, že pořád mám tu zkušenost sobě, tak jako každou takovouhle situaci fakt těžce nesu. A nebo to, že těm závodníkům se přitíží, jako se přitížilo Eganu Bernalovi, který vlastně v té jedné etapě najednou prostě tam nebyl v tom dojezdu v cíli a dneska přiznal, nebo až dneska jsem četl, že v té čtvrté etapě musel si vystoupit, protože najednou zjistil, že už 20 minut má tep přes 190 a že je teda asi něco špatně v tom těle.
1: To mě trošku vyděsilo.
0: Takže si prostě vystoupil a jako nevím, co to bude znamenat do budoucna pro jeho kariéru, no tohle jako nevěstí nic dobrýho a ty samozřejmě ty problémy se srdcem u těch výkonnostních sportovců, zvlášť v těchto těch disciplínách, jako je silniční cyklistika nebo třeba běžky, tak jsou častý, no.
1: Snad na tom bude Egan Bernal dobře, samozřejmě on těch zdravotních potíží za sebou muž má také pořádnou dávku. Jinak jenom, protože už jsme na konci, krátce, myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
0: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhaus podle mě rozhodne, tam uvidíme, jak to pojmou a jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat, tak si ten náskok udělá, zazávodí si se svými vyzývateli a pak už se to rozjede a pak už to bude ta dominance, jako ji známe třeba z UAE Emirates a tady je Pogačar na té Tour de France. No, uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A
2: že praští
0: kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, takže taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
2: Já myslím, že Jonas to udělá přesně tak, jak jsme před chvilkou říkali, že dneska opravdu ujede, ale ten růžový dres si nevezme, protože on Eulalio do kopce vůbec není špatný. Já myslím, že to tak dobře vypočítají ve Vismě. Aby to hezky vyšlo, aby ve skutečnosti vedl, ale na papíře ne.
1: Takové zajímavé těžké sporty.
2: Budou to rozhodně zajímavé těžké sporty. Počty. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já moc, Jirko, děkuju, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
0: Já se budu těšit taky, krásný týden.
2: Martina, děkuji moc.
1: Krásný den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na rádiu Praha.

0: place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mým place a probereme možná i nějaký emoce. Je Robert Kysela, hokejista, hlavně Litvínov. Ahoj, Roberte.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, mě vždycky také jako zajímá, a je to jedna z prvních otázek, pokud nekličku kudy kam, tak samozřejmě, co malej Robert a jak prostě se dostal k hokeji a proč jsi si nevybral Focus, anebo tak, protože tobě v 76., který byl takový úspěšný rok s obou těch hlavních sportů našich českých, tak si mohl koukat na černobílou, pravděpodobně, no možná i trošku barevnou televizi a mohl jsi si z těchto dvou vybrat a vybral jsi si hokej.
2: No, koukal jsem teda na černobílou, ne na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na panenkovou dloubák. Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
1: Okay.
2: A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě v té době top hráč tam byl Ivan Hlinka, Jirka Bubla, chodilo se na ně a celý Litvínov chodil na hokej, byl natřískaný zimák a moje máma navíc byla, ještě učila na sportovní škole hokejový, takže jsem k tomu měl prostě blízko. Dostal jsem se k tomu v podstatě tak, že jsem chodil na tu sportovku, ale ne do sportovní třídy, ale kluci najednou začali, hele, my chodíme na hokej, pojď taky a tohle, tak jsem si to doma vyřval svým způsobem a máma povolila a poslala mě tam a od té doby už jsem tam v podstatě zůstal, jo. Vlastně my jsme pak byli vlastně první sportovní třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
1: Takže za to nemohlo ani televizor, bylo to asi možná o fous i dřív, že jo, protože v 8 už je možná trošku pozdě začínat, že jsi to vybulel, teda dejme tomu 5-6.
2: Bylo to, ano, bylo to ve druhé třídě, to bylo jo, ve druhé třídě, takže mě bylo vlastně, v 6 jsem šel do první, jasně. Takže mě bylo 7 let, no, 7 let mi bylo a od té doby jsem to prakticky neopustil, se dá říct.
1: No a doma tě nezbraňovali, doporučovali, jako měl jsi tam nějaký průkopníčky, šel jsi v něčích botách?
2: Nešel, táta můj byl dětský doktor, okay. Máma učitelka, super. Máma teda aspoň hrála jako volejbal, když byla mladá, jo, a ta mě v tom, bych řekl, hodně podporovala, táta ten byl takovej, hlavně musíš vyštudovat,
1: klasika.
2: Jo, sice úplně mě netlačil do medicíny, nakonec řekl, budeš nějaký diplomat nebo zahraniční obchod, takže mě nakonec docpal tadyhle na ekonomku, že jsem dal přihlášku tady na zahraniční obchod v Praze a vyštudoval jsem to a byli všichni spokojeni.
1: No a to už jsi musel být docela zdatná hokejka, když jsi vyštudoval tuhle tu věc.
2: No, vlastně to už jsem hrál nejvyšší soutěž naší, no, protože právě. Jsem začal v 18 nebo 17 letech a na tu vejšku jsem šel v 18, jo. Za nás samozřejmě bylo jenom 8 tříd základní školy, ano. 4 roky střední, takže já jsem vlastně řidičák, maturitu, jsem všechno měl v 17.
1: V jednom roce.
2: Protože jsem červnovej, že jo, jsem červnovej, ano. Takže vlastně jsem to všechno v květnu měl a už jsem dal přihlášku na vejšku a v 18 jsem okamžitě nastoupil tady na ekonomku.
1: To jsem se chtěl vlastně zeptat, že už v těch nějakých 5, 6, 7 si chodil na ten stadion? Chodil si na toho Hlínu se dívat?
2: No, chodil.
1: A to tě musel někdo prostě jako vzít za ručku?
2: Chodil jsem s tou mojí maminkou, jasně. Která vlastně pár těch hokejistů, protože ta škola, i když to v té době ještě nebyla sportovka, je naproti zimáku, pár těch hokejistů tam měla, který už za to Ačko tam třeba i hráli.
1: Jasně.
2: Jo, takže chodil jsem sice sporadicky, ale vždycky tak si myslím jednou za měsíc jsem jí překecal, že jsme šli na hokej.
1: To je skvělý a chtělo se ti prostě, ten stadion je pořád stejný, ne, od té doby, nebo doznal nějaký změny, jako tam jsou, ale...
2: Párkrát ho natřeli,
1: jasně.
2: Ale jinak je úplně stejný.
1: Ale že ten vnitřek je stejný.
2: Takže
1: se tam byli na nějakých
2: drobný úpravy, že už bych se ani nespomněl, jak to vypadalo před těma, místo dřevěných sedaček jsou tam plastový, ale jo, to je tak všechno.
1: A dostal jsi se teda s maminou třeba i jako do kabiny, nebo takovýhle věci? Ale, byl jsi takovej protekční malinko?
2: Řeknu to takhle, ze začátku teda ne, ale v době, kdy Ivan Hlinka vlastně odešel do Vancouveru hrát, tak on měl kluka o 3 roky mladšího než já a vždycky, když jako se vrátili na léto do Čech, tak moje máma, protože Ivanovo první žena a maminka toho Ivana mladýho, tak byla taky učitelka a znali se s mojí mámou. To byla trenérka gymnastiky a na té sportovce trénovali i tu gymnastiku, takže moje máma ho učila ruštinu vlastně, moje máma byla učitelka ruštiny, takže učila malýho Ivana ruštinu a takhle jsme se poznali, já mám od něj jako od starý starýho Ivana pár fotek a hokejku jsem dostal a byl jsem samozřejmě v sedmém nebi.
1: No to je jasný. No. Nutno dodat, že ty tvoje studia a proto máma učila ruštinu, byly za hluboký o to tánče, že jo?
2: No
1: to
2: přesně je prostě, tak. No.
1: Máme
2: přesně
1: nějaký tak. 70. roky, takže...
2: To byly 70. let. To prostě... Tak tohleto, když učila toho malého Ivana, tak to byl rok 80, 81.
1: Jasný. No. Robert Kysela je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. A mě teď zajímá jedno číslo, a je to číslo 682 a ty víš, co znamená?
1: No, to jsou moje, myslím, extraligové starty.
0: Za jeden tým.
1: Za jeden tým, ano, za Litvínov.
0: Tak, za Litvínov. Nosí se to ještě vlastně, je to takový, je to nějaký výraz něčeho. Víš co, tohle je prostě obrovský číslo, protože za sezónu je to, by to kolem 50
1: zápasů. No, je to tak nějak kolem 50.
0: Když to vydáš, to víš, a já nejsem dobrý matek.
1: Kolem tak je 50 a nesmíš být zraněný.
0: No, jasně, když nejsi zraněný.
1: Hele, je to tak, že znám hráče, který jako i v současné době dosahují podobných čísel v nedávné době. V té době, když já jsem toho dosáhl, tak v podstatě jsem byl v tom Litvínově, jsem těch zápasů měl nejvíc a od té doby mě pár hráčů už i přeskočilo. Jo? Viktor Hýbl, Vojta Kubinčák, nejvíc, myslím, má ten Michal Trávníček.
0: Takže se to jako nosí a vlastně ten Litvínov je takovým nositelem toho, protože co tam máš vlastně jako jinýho dělat, když budu ošklivej na to město, jo? Protože tam jezdíme hrát tam do Citadely, no, dozadu, za Staďák, jezdíme hrát divadlo, jo? Takže to, jak tam přijíždíme, jako nebo odjíždíme večer, to je opravdu jako ocelový město, to je kosmo, ale vy jste nějaký zvyklý a já si vždycky řeknu, co tady jasně mají ty lidi dělat. Jdou do hospody, jdou do divadla a jdou prostě sportovat.
1: No, jdou sportovat, já myslím, že v tom Litvínově těch sportovních příležitostí je dneska jako docela dost, jo. Je tam lyžařský areál na horách, jo, jsou tam cyklistický tratě, protože samozřejmě se tam udělala spousta cyklostezek, hraje se tam docela dobrý florbal, tenis, Plíšková třeba Karolína tam, nebo obě dvě holky Plíškovic pocházejí vlastně z Litvínova, oni jsou teda z Loun, ale trénovali v tom Litvínově, jo, dneska už se tam hraje i ten fotbal, hraje se tam nějaká házená, jo, myslím, že toho je mnohem víc, než toho bylo za nás, jo, za nás to opravdu byl hokej,
0: ale pořád mě to vlastně krouží kolem toho čísla, jestli se to cení, jestli ten zářez pro tebe vlastně je jako lichotivý, jestli seš pyšnej na to, že to tak bylo, anebo kdybys měl tu nějakou super šanci, že by si prostě řekl, prdím na nějaký rekordy, jdu
1: nosí
0: zavolání.
1: Se to, určitě se to nosí, jo, ale pochopitelně i v té době, kdy jsem to já hrál a někdo dostal tu příležitost, tak samozřejmě odešel, jo. Ale těch příležitostí bylo jako hrozně málo, jo, protože když to jakoby vemu, tak nejvíc odcházejí dneska ty mladí kluci.
0: Mladí kluci, jo,
1: odcházejí v 17, v 18, no. Jo, ale to my jsme samozřejmě měli hlubokou totalitu. Já když jsem byl na mistrovství 20, tak v podstatě skoro nikoho nedraftovali, nebo vůbec nikoho z toho týmu ze začátku nedraftovali, protože my jsme tam byli v roce 88.
0: A prostě pro ně to bylo zavřená opona.
1: Byla to zavřená opona Evropa, čau. Ty hráči tam se tam skoro nikdo nedostali. Jo. To musel člověk emigrovat a to byl tenkrát Petr Svoboda. Oni by to museli ukrást. No. Jo, taky se to stalo, ale byly to prostě minima.
0: A měl jsi z toho nějaký jako mrzeníčko, nebo jako posteskl jsi si
1: tenkrát
0: někdy?
1: Tenkrát ani ne.
0: Tenkrát prostě ne.
1: Ne. Tenkrát jsme byli rádi, že hrajem třeba za ten nároďák a že můžeme jet i do toho Ruska jsme měli, vlastně my jsme měli mistrovství světa tenkrát v Moskvě.
0: Jo, těch ale, mladáků, to byli těch mladáci?
1: Mladáků, přesně tak, těch mladáků. No a potom samozřejmě už se to trošku začalo otvírat, ale už za těch komunistů my jsme jako ty sportovci, tak jsme měli umožněný už výjezdy do Švýcarska, do Švédska.
0: Jasně. Jo, takže člověk byl rád, že jak to vypadá,
1: no, my jsme věděli, jak to vypadá aspoň, přesně.
0: Tvůj idol hrál v Kanadě, hrál za ten Vancouver a já tě nechci trápit samozřejmě, ale no. Si nemáš někde nějaký škrábaneček toho, že prostě měl jsem na to. Vím, že jsem na to měl, teď prostě jsem hokejka a jsem dobrá hokejka, teď jsem reprezentoval, teď jsem prostě tolikrát jako vyhrál a nemám ten zářez takovej ten NHL.
1: No, samozřejmě, že každý hráč, který je mladý a který prostě hraje nějakou hráčskou kariéru, tak by to zkusit určitě chtěl, jo. Ale myslím si, že přeci jenom ty kluci, co v té NHL jsou a byli, tak byli výkonnostně ještě o trošku dál než já.
0: Si to fakt myslíš?
1: Myslím si, že jo.
0: Já mám úplně jako přesvědčení, že by si
1: byla
0: prostě
1: možná sezóna jedna, kdyby mi třeba někdo dal čuchnout,
0: tak, že, by si, tak,
1: že bych si to zkusil a myslím, že za rok bych byl zase zpátky.
0: A bylo by ti asi jedno, nebo máš nějaký, preferoval bys nějaký tým tam za mořem? Bylo by to třeba kanadský tým radši než?
1: Já, když jsem byl mladý kluk, tak ono těch týmů bylo daleko míň. Mm-hmm. Jo, takže pro vlastně všechny kluky byl modlou vlastně Montreal. Jo. To byl
0: klasika.
1: V těch Čechách byla klasika Montreal, nejlepší jakoby historický mužstvo.
0: To je Big Six, prostě ty zakladatele.
1: Přesně tak, jo, přesně tak. Jo, a dneska mám kluky dva, který teda jeden studuje medicínu už a hraje jenom takovou, řeknu, výkonnostní, nebo sice profesionální, ale výkonnostní soutěž druhou ligu. Jo, ten druhý je malý, ještě tomu je 12, tak ten hraje v Žákách v Litvínově, ale tak ty se vidí trošku v Pittsburghu, protože tam samozřejmě byl Jarda Jágr a teď je tam Crosby a prostě to je...
0: Těch men je nespočet a těch vzorů, McDavid, Edmonton a tak dále.
1: Malej ten má možná radši než Crosby, tak má pastu.
0: Vidíš to.
1: No, to máme doma to. Boston. Všechno máme Boston.
0: A jsou to i docela příjemný barvy, ne?
1: No jasný, jasný. Litvínovský drezy původně ty bílý byly podle bostonských.
0: Jo, jestli to není v obráceně. No, uděláme to podle Litvínova. Robert Kysela, jeho stav Davida Novotnýho na place.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Mně to nedá, já jsem Spartan samozřejmě a viděl jsem na vlastní oči, byl jsem na stadionu tenkrát, když si mrsknul Petrovi Břízovi, ten tvůj slavný. Je to takový podobný, jako jsme už probírali toho Tondu Panenku a jeho dloubáček v Bělehradě. Je to taková podobná vyčuranička a přitom vlastně takovej ekvilibristický kousek a chce to mít. Co to chce mít? Jako fištróna, štěstíčko, náladu, bejt psychicky v pohodě, že když to dáš, tak je to hotový a tyhle ty všechny věci
2: jo, se musí sejít. Já myslím, že nejdůležitější je drzost. Jo.
1: Drzost.
2: Protože je to jako, myslím si, že to je tak nečekaný pro toho brankáře, že se mu to strašně těžce chytá. Hmm. Jo. Člověk to samozřejmě musí umět, takže to trošku natrénuješ.
1: Zrutinovaný malinko.
2: Musíš to mít malinko zrutinovaný, ale když vidím dneska, co ty hráči umějí, jakoby s tou hokejkou, tak to je úplně, dneska je to mnohem dál, jo. Ale je to i kvalitou těch hokejek, jo. Já samozřejmě, a to nechci si chválit, ale dělal jsem to s dřevěným polenem. Oni mají dneska, všichni kevlarový prostě hokejky, jasně. Jo, který jsou jak nůž, který ti odříznou ten půl od ledu, tak jak potřebuješ, jo. Myslím si, že pro nás to bylo těžší tenkrát, ale je to, myslím, že jo, hlavně o té drzosti, jo. Že
1: trefil si, šíbu a strašně si mě zklamal a naštval samozřejmě.
2: No, jako to je život.
1: Ale ještě si měl na hokejce prej jako napsáno?
2: No, měl jsem tam napsáno Bříza, to jsem si samozřejmě tam udělal, abych toho Petra trošku jako vyhecoval, jo, a to.
1: A myslíš, že on to viděl cestou, jako že stihnul si přečíst, já jako že napsali na tvý holi? Ne, takže jsi mu to musel ukázat až potom.
2: Až potom. Myslím, že to neviděl.
1: Neviděl.
2: Jo, ale jako určitě chvíli se mnou i nemluvil, jo, ale...
1: Jako fakt jste o tom, jako...
2: No ne, tak...
1: Měli jste nevraživost mezi sebou.
2: No, protože samozřejmě to udělali novináři, že jo? No, novináři o tom všude psali, jo, a teď samozřejmě, jako... Pro toho Petra to bylo, že jo, byl to golman z nároďáků.
1: Je šitný chlapy, klasika, to je úplně jedno, jestli to bylo.
2: Ne, byl to normální chlap,
1: jo,
2: tak chvilku se na mě mračil, ale dneska už jsme kámoši zase, takže v pohodě.
1: Už jste kámoši, tak to má být.
2: Po 25 letech v podstatě, ono je to 25 let tohle.
1: Tohle je 25 let.
2: To byl rok 2001.
1: Jasně. Ještě ve starých Holešovicích.
2: Ještě ve starých Holešovicích, přesně. Ale my jsme teda ten zápas vyhráli na ty penalty, 2-1. Jo, ale pak jsme...
1: Já myslím, že byla rozhodující, ne, ta tvoje?
2: No, nebyla.
1: Ještě jel
2: Karel Pilař a ten dal druhý gól a Sparta dal jenom jeden, takže jo. Jsme vyhráli 2-1 na penalty, jasně. Ten zápas, ale nakonec tu celou sérii jsme vypadli s nima. Bohužel, no. Ale to je přesně ono, to už dneska nikdo neví.
1: Jasně, ale pamatuješ
2: si každý pamatuje.
1: Tuhle jednotlivost, když to prostě, abych vám popsal ten gól, tak prostě ty jako pravorukej, nebo hraješ na pravák. No tak já jsem taky pravák, hrál bych na jeho, ale že hraješ jako na pravou stranu, tak jsi to vlastně udělal jakou tu finesu, co dělá Pasta docela často, ne, myslím, i jako zblízka v brankovišti, on to tam jako, že to dal...
2: Už to dalo spousta kluků. Tomáš Hertl to dal NHL přece.
1: Za nohou taky to dával. A taky, taky šíbu, viď, dával.
2: No, tento taky.
1: To je docela těžký trefit šíbu, takhle prostě zahaxnout.
2: Ale já myslím, že ne. Já myslím, že hele, po těch, já nevím, 25 letech, co hraješ hokej, tak už tu hokejku ovládáš, jak... To už je rutina prostě.
1: Je to o tom, že ten gólman v tu chvíli vlastně hlídá ramena, protože to se říká, že jo, když útočník mate, jako dělá jde na trestný, nebo má solo nájezd, tak prostě hejbne ramenama. A ve chvíli, kdy se mu podaří rozhejbat brankáře, tak už má napůl vyhráno, pak už prostě má na výběr, jestli dokončí backendovej blafák, forehandovej, nebo to prostrčí mezi betonky, takhle. A když vlastně těma ramenama nikam nehneš a dáš si to za nohu, tak on tam prostě vlastně jako stojí a čeká jako bejk na porážku. A tu šíbu po té, to bylo, musí to jít na vyráž, ne.
2: Na lapačku.
1: Na lapaci, tak ji nechá svěšenou někde dole.
2: No,
1: a to je ten problém a to je ta vaše šance nebo šance tohohle nájezdu.
2: No, je to tak, no. Musím říct, že dneska i ty golmani jsou jako ještě zase na daleko větší úrovni, než to bylo za nás.
1: Jasně.
2: Mají lepší výzbroj, větší, širší.
1: Jsou větší, no, to je pravda.
2: Je to, ten hokej jde dopředu prostě. Tak jako se zlepšují ty hokejky a díky tomu i ta střelba, jo, tak se zlepšují i ty golmani v té výzbroji. Jo, já když vidím, kolikrát v čem ty naši golmani chytali, tak ty by dneska dostali 10 gólů za ten zápas. Jo.
1: Protože by byly prostě menší.
2: Jsou
1: uší,
2: menší, mají uší betony.
1: Je to tak.
2: No.
1: Hele, vidíš, to jsem se tě chtěl zeptat, ty hokejky ale strašně praskají, teď jako, jak je to ze tří části nebo kolika a ty rozhodčí vyhoděj za to, že jemně sekneš a ona se zlomí a už je to, no, už tak, to rovnou dvě minuty, když jsme mluvili o tom, jak se zlepšuje materiál, tak tohle zrovna mi úplně jako nepřijde ideální.
2: On se samozřejmě zlepšuje tou kvalitou, tím provedením a tím, ale ten materiál je jako špičkovej, ale je křehký, jo, ty kevlarový hokej. Hokejky, hele, já měl hokejku dřevěnou a to, když mi do ní někdo najel bruslí, kopnul mi do toho, tak mi tam vyštíp třísku a nic se nedělo.
1: No,
2: ale dneska, jak přeruší to vlákno, tak ta hokejka normálně praskne,
1: přesně,
2: zlomí se,
1: zdá,
2: uletí.
1: Že toho je strašně moc.
2: No, a to moje hokejka stála 120 korun a dneska stojí 10 000 ta hokejka. Takže já bych to neměnil.
1: Jo, je mi to úplně jasný. A člověk je vždycky jako hrdej na to, jak to bylo, kdy navíc ty vzpomínky na to mládí,
2: no,
1: jsou prostě idealizovaný nějakým způsobem, je to tak. David Novotný a Robert Kysela jsou spolu na place.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mým place je Robert Kysela, hokejista. Původně jsem chtěl mluvit o nějakých emocích, protože mě ta tvoje vyčúranost a to tvoje sebevědomí a ta drzost vlastně jako pudí k tomu, i že jsi blíženec a já vím, jaký jsem, že prostě vyhledávám emoce, že mě často jako nastartujou nějaký takový jako věci, které jsou buď drzí, anebo prostě tě vyhecujou. Jestli to máš nebo měl taky tak?
2: No určitě. Já myslím, že ty emoce člověka, akor toho blížence, tak ho provázejí celý život. Jo. A vidím to i na svých dětech, protože ty se umějí teda stekat taky.
1: A vy jsou to blíženci.
2: No, jsou taky nejsou, blíženci. Ale... No, to je pravda vlastně.
1: Tak to mají, ale tak oni to mají po genech.
2: To jsem chtěl říct.
1: Jasná.
2: To jsem chtěl říct, takže to je pravda, blíženci to nejsou, ale mají to v těch genech. No. Ale mě to teda provázelo celý život a jako dítě jsem s tím taky měl problém. Jo, to mě máma pérovala od rána do večera. A pak už to samozřejmě trošku, tak jak člověk taky spohodlní a zestárne.
1: Ale za co tě pérovala?
2: No tak zejména za to, že jsem se samozřejmě stekal, jo, neuměl jsem prohrát, jo.
1: Pořádku.
2: Přesně tady ty záležitosti.
1: Jsi vítěznej typ?
2: No, to nevím, ale...
1: Prohrát se musí umět, ale to se naučí. Naučil ses to nakonec.
2: Pravda je, že jsem se to nakonec naučil.
1: No?
2: Jo, povedlo se mi i pár proher, ale musím říct a zaklepat, že asi v životě mě potkalo víc výher než porážek, takže myslím, že ten, kdo chce a kdo jako nechce prohrávat a možná i neumí prohrávat, takže má k tomu vítězství blíž než nějaký trouba, který mu to je jedno. Jo, takže já si na to nestěžuju a nakonec jsem rád, že jsem ty emoce do toho života pustil.
1: Hele, a byl jsi třeba, v kabině jsou různý typy hráčů, že no, v jednom manšaftu, ty máš skoro těch 700 zápasů, to jsi byl prostě inventář. Proměňovala se tvoje vlastně taková osobnost v kabině vůči ostatním hráčům, vůči tvým spoluhráčům, jako byl jsi na začátku nesmělej chlapík, byl jsi potom prostě drzej mladík, byl jsi potom prostě zkušený tatík?
2: Dá se to tak říct.
1: No,
2: přijdeš do té kabiny v tom kolektivním sportu, přijdeš, tak znáš to z fotbalu, že?
1: Jasně.
2: Přijdeš tam, seš bažant.
1: Dobrý den.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Jo, dobrý den, pane Linka.
1: Co pro vás můžu udělat?
2: No, no. Jo, takže přijdeš tam jako bažant, nosíš puky, jo, v podstatě děláš takovýho tam opravdu, bych řekl, políra, jo, takovýho nádeníka se dá říct, když se jde někam trénovat, tak neseš medicimbal, jo, a tak dále, a tak dále. No, pak když tam přijdou další mladší, tak už si tak jako začneš, hele, seberte to, hoši.
1: Jo? Už je to na vás, už je to na vás.
2: Už na to jenom dohlížíš.
1: Jasný.
2: Jo? No, a pak samozřejmě, jak čím seš starší a čím víc těch zápasů tam máš odehraných a čím seš tam úspěšnější a váženější, tak samozřejmě se začneš stávat tím mazákem a začneš rozdávat ty úkoly a takhle to funguje, ale to funguje v těch kolektivních sportech všude.
1: A je to furt tak? Máš takovej pocit? Protože teď je vlastně, jak se ty generace jmenujou Alfa a Z a Snowflakes, jestli prostě víš, co jim na ty hlavinky pochrumaný, nemůžeš tolik jako šahat, tak vlastně ta hierarchie, taková ta vojenská, ta mazácká šatna, už prostě třeba na ně jako nemusí být to ono, že se ti přihroutěj a že to, jo.
2: No tak i v těch sportech. Řekl bych, že to máš pravdu, jo? Že v posledních jako letech vidím, že ty kluci, protože i trénuju malý kluky v Litvínově, takže jsou jakoby psychicky méně odolní.
1: Jsou labilnější.
2: Jsou takový labilnější a i mezi sebou nemají tu hierarchii takhle vybudovanou. Jo? Je to každý týden jinak.
1: Ono se to nenosí prostě. No?
2: Už to takhle nefrčí. No? Máš pravdu, že a hodně v tom udělala ta vojna, kdy v podstatě si šel, já nevím, v 18 na vojnu, tam si přišel a tam si v podstatě rok si tam dělal opravdu sluhu.
1: Jasně.
2: Jo, a pak za rok si to zase schladil na těch bažantech, který přišli potom. Jo. A to dneska ty kluci už neznají a já kolikrát jim říkám, ty bys potřeboval vojnu jak sůl.
1: Měl jsi ty v kariéře nějakého odskočeného mladíka bažanta, který by vlastně rovnou byl jako vážený, jo? Že to byl prostě takový skokan, který byl ty brďo, tak tomuhle ten nemusí nosit puky, to je prostě hold fryer, to se nedá svítit.
2: No, jako odskočenýho bažanta, odskočený bažanty bažanti byli, ale musím říct, že puky nosil i Robert Reichl, jo, kapitán nároďáků.
1: Vidíš, to jsem chtěl slyšet.
2: Já nevím, třínásobnej nebo trojnásobnej mistr světa, olympijský vítěz, jo, a přesto ty puky nosil, jo.
1: Jako na ledě dobrý, Robiku, ale prosím
2: přišel
1: tě,
2: 17,
1: máš ten věk na to, ale nedá se svítit.
2: Jako blbý je to, že puky jsme sbírali spolu, jo, protože já tam byl druhý nejmladší.
1: Jo,
2: takže,
1: dobrý, to je v pořádku.
2: Takže vždycky bylo řečeno, bažanti, seberte puky. Jo, oba jsme měli takový ty košíky tenkrát.
1: Oba Robertové. Jasný.
2: Jo, takže, ale on byl samozřejmě, ten Robert byl už od malička, od těch mládežnických kategorií úplně někde jinde, než ty ostatní
1: byl
2: hráči.
1: Odskočený.
2: Jo. Takže byl odskočený, ale přesto se mu tohleto nevyhnulo a prostě prošel si tím a myslím si, že dneska i on je trenér.
1: Jasně.
2: A i on jakoby respektuje, že prostě ten mazák má v tom týmu nějaký slovo a ty bažanti prostě by měli poslouchat a dbát toho, že je to nějaká osobnost, kterou je potřeba respektovat.
1: Robert Kysela je hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Podíval bych se s tebou do repre. My už jsme něco naznačili, my jsme naznačili Moskvu teda, nebo jste byli v jiném ruském
1: ne,
0: městě?
1: Ne, byli jsme v Moskvě, ale to byly dvacítky, to jsme byli
0: dvacítky.
1: Junioři vlastně ještě.
0: Jasný. Prostě si chyt Moskvu. Nedá se jí dělat, je to 88.
1: 88.
0: Vlastně.
1: To byla ještě tvrdá Moskva.
0: To byla ještě.
1: Jsme dokonce i v mauzoleu, jako delegace, šli jsme dopředu.
0: Narodem náměstí si prohlédnout V.I. Lenina, no tak výborně. A ten zážitek tady z toho je, vy jste nebyli neúspěšní, ne? Nebo jak?
1: No, hráli jsme docela dobře, porazili jsme Američany asi 11-2, prohráli jsme vlastně s Kanadou, s Rusama, remizovali jsme se Švédama, hráli jsme o třetí místo s Finama. Potřebovali jsme vyhrát a ve finále jsme skoro vyhráli, ale nakonec jsme dostali snad do prázdný brány gól na 2-1. Bohužel jsme medaily neměli.
0: To ještě
1: ale
0: bylo,
1: to ještě bylo
0: každý s každým. Jak se dohraje, tak se dohraje.
1: To bylo každý s každým a bylo tam jenom 8 týmů.
0: Byla
1: to taková vyšší kvalita.
0: A Amici ještě neměli tu prestiž.
1: Amici neměli tu prestiž.
0: Celých těch, jako to. Ale byli jste tam dobrý mančaf, ty jsi tam nebyl se špatnýma, jako byl jsi tam se zajímavýma
1: jménama. Jo, byl tam, že jo, Robert Reichl tam se mnou byl tam, ty kluci většinou pak všichni hráli extraligu nebo se prosadili i v NHL. Byl tam Petr Hrbek tady ze Sparty.
0: Jasný.
1: Byl tam Zdeněk Cíger ze Slovanu, to ještě byl samozřejmě československý národňák. Byl tam Roman Horák z Budějovic, že jo, Krajan, a mladý jeho je teď Spartan, takže co si budeme povídat. Jo. A pak tam byli kluci z Moravy, ze Zlína tam byli dva kluci, byl tam ten... Mimochodek, ten pak hrál v nějakém filmu taky, malý velký hokejista.
0: No prosím tě, jako kolegáček.
1: No, takže jako dobrý. Většina těch kluků potom skončila v extralize. No, Ruda Pejchar v Plzni chytal, že jo, ten byl
0: jednička. Jo, a to byla jednička na tomhle Pejchy. Jo,
1: takže
0: to je super.
1: Jako dobrý, no.
0: A dospělácká repre, protože tohle je tvůj zářez jako mladáků.
1: No tak dospěláckou repre jsem měl jednak vlastně taky ještě za Československo. Jo, to jsem byl právě s Petrem Řízou. Jsme byli na nějakým Deutschland Cupu.
0: To jsi si ho ještě nepsal na hokejku. Byli jste mý kamarádi.
1: To jsme byli velký kamarádi, protože Petr byl chytrý kluk.
0: No, jasně.
1: A tak to. Takže to jsme byli opravdu velký kamarádi a tam jsme byli na Deutschland Cupu, to už si ani nepamatuju, jak to, ale to, tenkrát to trénoval Ivan právě se Standou Neveselým a s Valtrem.
0: To si pamatuju, že bylo něco jako Deutschland Cup.
1: No, to byl takový předchůdce těch Eurohockey Tour, jo.
0: No jasně, ale to bylo My jsme snad něco měli? Ne, neměli.
1: Ne, my jsme podle mě tenkrát neměli nic. Byli Izvěstie a byl ten Deutschland Cup třeba.
0: Ještě nebyl Globen ani, jo?
1: Ne, to ještě nebylo.
0: Dobře, no, tak jo.
1: To byl 91. rok.
0: Jasně.
1: No a pak jsem vlastně v 96.
0: Ano.
1: Jsem byl ve Vídni.
0: Ano.
1: Jo, to byla moje nejlepší sezóna, asi se mi povedla. Litvínov jsme hráli finále ze Vsetínem.
0: Ano,
1: tam nás
0: ale neúspěch, protože tam to bylo nabušený.
1: To bylo hodně nabušený.
0: Jasně.
1: My jsme první zápas vyhráli.
0: Vysoký Jalovec a Lapač.
1: Jo, jasně. 2-1 ve Vsetíně jsme vyhráli první zápas.
0: A slavilo se.
1: Ale pak nás smázli další 4 zápasy za sebou. Tam prostě bohužel jsme na to neměli. Ale ta sezóna byla dobrá, to jsem snad dokonce měl i, že jsem
0: asistent.
1: Vyhrál. No, bodování jsem snad vyhrál v tom. Měl jsem stejně bodů jak Láďa Růžička. Měli jsme
0: super.
1: 70 bodů. Jo. A na základě toho jsem samozřejmě byl i na těch jednotlivých, to už právě byl Globen a myslím Karjala, že byla, takže to jsme byli na těchto. No a po tom finále vlastně mě ten Bukač, který to trénoval, Luděk Bukač, mě jakoby pozval do toho kempu před mistrovstvím a tam jsem měl obrovskou výhodu, že jsem právě toho svého spoluhráče z Litvínova, bývalýho Roberta Reichla, jsem tam měl jako kapitána, který samozřejmě se mnou chtěl hrát, protože jsme spolu v Litvínově hráli
0: na
1: 20. prakticky naslepo.
0: Jasný.
1: Jo, a musím říct,
0: výhoda,
1: že v té době, když začalo to mistrovství, jelo se do Vídně, jo, tak jsem ještě nebyl na soupisce a čekalo se, jestli vypadne Pittsburgh a přijede Jágr.
0: No,
1: a Pittsburgh postoupil, takže Jarda nepřijel, takže jsem vyběhl asi třetí zápas to byl.
0: Jasně.
1: No a už jsme to dohráli a tam právě pak jsme se dostali do toho, že jsme byli tři Robertové z Litvínova, Reichl, já a Robert Lang. A hráli jsme vlastně spolu v Lajně i to finále. Takže dobrý, Lang dal dva góly a Martin Procházka to pak rozhod.
0: No vidíš, já jsem, no vidíš a Martin Procházka. A to nás navede na Kladínko a o tom teda za malou chvilinku David Novotný na place a Robert Kysela, jmým hostem.

0: na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou Robert Kysela, hokejista. A my jsme se dostali do Vídně 96 a dostali jsme se i ke kamarádům a k těm třem kamarádům Robertům, co jste spolu hráli v Lajně. Jenom jsem chtěl podotknout, že to musí být strašlivá výhoda pro trenéra, když to takhle má postavený.
2: Konkrétně v té Vídni se to ukázalo, že tam byli ty tři Kladeňáci, no. My tři Litvínováci, takže ty hráči spolu mají nějaký vztah. Někteří to hrajou naslepo, jak říkali Blue Line, že jo, všichni tři ty Kladeňáci, ty to opravdu hráli na slepo, ty už spolu hráli jako od malička. Oni byli stejný ročník vlastně, nebo podobnej, takže spolu hráli v těch mládežnických kategoriích a ty to fakt hráli na slepo.
1: Ale skamarádili jste se i s Martinem Procházkou? Jo. Ty se skamarádil s Martinem Procházkou? A já jsem dostal za úkol od Franty Kuny, že se mám zeptat na prátr. Máš pocit, že víš, o čem mluví?
2: Ne.
1: Vy jste tam zlobili?
2: No, my jsme tam trošku jenom jsme tam blbli, no, tak bylo to prostě, jak byla pauza, tak jsme letěli do prátru.
1: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
2: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a samozřejmě jsme se tam až přejedli, se dá říct.
1: Jasně.
2: A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře z toho.
1: Jo, takhle. A pan trenér se o tom dozvěděl, nebo jste byli
2: myslím si, že nám i jako vyčinil za to, jo.
1: Bylo káráníčko,
2: no, bylo káráníčko, no.
1: A dozvěděli se to i pisálci tady u nás třeba, protože mě to jako nějak jako nepro...
2: To nevím, ale
1: mě to nějak neproniklo.
2: Už si to nepamatuju, možná radši, ale...
1: Nepříjemný věci se vytěsňujou.
2: Ty se rádi zapomínáš.
1: Ještě mi řekni, prosím tě, stihnul jsi jako manažer Litvínova vlastně jeden titul?
2: Litvínov jiný neměl, takže...
1: No právě.
2: Ten jedinej.
1: To by se to nepodařilo vlastně jako mladíku, jako hráčovi, jako potom, a potom se ti to podařilo vlastně v toho, chutná to taky nějak, jako...
2: Ale nebo výborný, to musím říct, že to byla skvělá atmosféra a je to, já myslím, že to je, radost je stejná, jako když jsi hráč, ale nervy jsou to daleko větší.
1: Tak kecej,
2: ale nejhorší nervy teda musím říct.
1: Opravdu stejná, jako když jsi hráč, jo?
2: Jo. To je fakt jako dobrý.
1: S čistým svědomím to můžeš říct.
2: Seš součást toho klubu, jo, toho týmu, ty hráče si vlastně přived. Já je tenkrát přived z Ústí, protože já dělal předtím manažera v Ústí, jo, takže to byly takový moje děti. Dost těch kluků jsem opravdu přived do toho Litvínova. Ale nervy teda musím říct, že nejhorší nervy, které existují, tak jsou v baráži, protože v tom playoffu máš, tam jenom můžeš získat, jo.
1: Jasně.
2: Takže chceš vyhrát, jsi nabuzený, no ale když prohraješ, no tak se houby stane, že jo? Tak no. Si prohrál, mávneš nad tím rukou a za dva dní je to dobrý.
1: Nedá se svítit.
2: Ale ty nervy v těch barážích, jo? V tom, když hraješ od toho padáka, jo? To je šílený.
1: Co by se stalo?
2: No, jako to si neumím vůbec představit.
1: No, ale byli jste letos třeba blízko, tak...
2: No, to jsme byli hodně blízko.
1: Čím vám vyhrožoval, kdo je, jako, že se...
2: No, takhle.
1: Nemyslím primitivy jako smrtí, ale jako, víš co, město dá ruce pryč, nebo najednou se něco dramaticky změní.
2: Ona i ta baráž tím byla trošku způsobená, jo, protože ten hokej vlastně před sezónou generální partner a majoritní vlastník Unipetrol oznámil, že po té sezóně jakoby skončí s tou podporou hokeje, takže i to byl jeden z těch důvodů, kdy ty hráči samozřejmě byli nervózní, jo, a tak dále.
1: Znejistělí,
2: takže to, ale v průběhu té sezóny se pak povedlo s Unipetrolem se domluvit a v podstatě bude pokračovat jako generální partner klubu, nechce už být majoritním vlastníkem, aby se zbavil takových těch starostí a rozhodovacích pravomocí a tak dále. Jo, ale musím říct, že opravdu teda nás podpoří a bude to pokračovat dál ten hokej v Litvínově. Ale myslím si, že kdyby se spadlo, jo, takže by prostě byl obrovský problém s tím.
1: Jo, veď.
2: Myslím
1: spousta
2: si, že by ten...
1: Spousta rukou pryč
2: a myslím si, že by bylo jako na snadě kor v Litvínově v takhle malém městě. My dneska nemáme moderní halu, neměli bychom peníze, neměli bychom hráče a takhle malý region byl by obrovský problém a tak myslím si, že by ten hokej skončil.
1: Pár kroků zpátky, jo,
2: ten
1: nebo
2: hokej by bylo strašně těžký se tam vrátit.
1: Zpátky. Prosím tě, ty mi řekni, kdo byl trenérem, když ty jsi byl manažérem? Litvínova.
2: Miloš Hořava. Miloš Hořava a Radim Rulík.
1: No a Radim bude trénovat teďko, nebo teď bude trénovat repre. No teď dobře, teď povede kluky na repre a já se tě chci zeptat na konci našeho povídání, jak dopadne.
2: Ale strašná spousta omluvenek, jo.
1: Jasně, i z kluků ze zámoří teda asi.
2: Hlavně z kluků ze zámoří, ale i z té Evropy. Myslím si, že to měli letos ty trenéři strašně těžký, jo. A bude samozřejmě záležet na vylosování, jo. Ale když vidím třeba tým Švýcarska, Finska, jo, tak ty týmy jsou prostě jako, jsou zvučnější v jménech.
1: Na papíře.
2: Přece, že Radim vsadil na mladej, dravej tým, který prostě takovej by mohl hrát jakoby rizikový hokej. Jo.
1: To zní takže, dobře.
2: Takže
1: zní to zajímavé.
2: Nechme se překvapit, vzal tam spoustu mladých kluků, pár nováčků. Jo. Hele, v tom hokeji, já když to vidím takhle zpátky, když si promítnu tu kariéru, tak je všechno možný.
1: Ne, jo.
2: Příklad jeden za všechny, naše dvacítka, jo, a i ten náš olympijský tým na té olympiádě, jak to ten Radim sestavil, tak my jsme málem tu Kanadu vyřadili. Jo. Měli jsme ji vyřadit. Tam jsme měli prostě ty dva góly na hokejkách. Bohužel to nedopadlo, jo, ale mohlo to dopadnout. A papírově jako by tomu nikdo, na to by nikdo nevsadil.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Roberte, držím ti palce v Litvínově, aby se tam nestalo nic dramatického, co by tě mohlo nějak zklamat. Pozdravuj samozřejmě paní, pozdravuj všechny blížence, svoje kluky a děkuji ti za hezký povídání.
2: Jo, tak jo, naschledanou.
1: David Novotný na place, se mnou byl Robert Kysela.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.